0: jsou to Vánoce.
1: Je to nový rok.
2: A s ním Honza Beneš,
3: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
4: Jaromír Tůma
5: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: Na Signál Rádiu skupina Joy 3 minuty před 6 hodinou, za malou chvíli první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Skupina Bee Gees, Vem a nebo Aháči.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě havarovaná nákladní auta vás mohou zdržet na D1 v Brně na 196. kilometru ve směru na Prahu a dnes je dočasně uzavřená silnice 7 v Praze. Objízdná trasa je vyznačená kolem obchodního centra 6. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné středeční ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Poslanecká sněmovna opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků. Koaliční většinou přehlasovala senátní veto. Schůze sněmovny pokračuje i dnes. Poslanci budou pokračovat v opětovném schvalování předloh, které jim vrátil Senát. Na řadu tak přijde například rozsáhlá novela stavebního zákona a stejně tak i návrh zákona o obnově elektronické evidence tržeb. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro včerejší den padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenali ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a také v Dyjákovicích a stejně tak i v Doksanech v Ústeckém kraji. Prezident Spojených států amerických Donald Trump uvítal vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Vzestup strany americký prezident spojil s nespokojeností tamního obyvatelstva.
0: Co se děje v regionu?
1: Vypracování studie proveditelnosti, která se týká páté linky pražského metra, schválili pražští radní. Přípravu studie bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje. Nová linka s označením E by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až k severnímu terminálu vysokorychlostní železnice. Stavba by měla být na 220 miliard korun.
0: Sport.
1: Dalším asistentem trenéra u české fotbalové reprezentace bude někdejší hráč z Atletika Madrid Radek Weibl. Jmenování 54-letého bývalého záložníka Slávie a národního týmu schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Pokračuje její předseda David Trunda.
2: Hlavní trenér s Pavlem Nedvedem přišli s variantou Radka Weibla jako doplnění realizačního týmu jako asistent. Řekli k tomu svoje důvody, které byly správné a dohodli jsme se s Radkem na vlastně na startování okamžité spolupráce. Já mám radost, že Radek přijmul tuto výzvu a věřím, že bude super členem do realizačního týmu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Středeční den bude zatažený a oblačný, místy s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, k večeru ale budou srážky ustávat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 18 na západě po 32 stupňů na východě republiky. Na horách naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné dobré ráno, do nového dne vás probouzí Signál Rádio a teď po 6. hodině taky Jirka Svoboda. Všechny vás ze studia moc zdravím a jsem rád, že společně můžeme zahájit středu s krásným datem 9.9. Aktuality, zajímavosti i hity 80. už jsou nachystané, na vás bude ranní káva a něco dobrého k snídani. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nový den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes jsme se probudili do středy 9. září a proto nesmíme zapomenout popřát k svátku Danielám, těch je u nás kolem 26 tisíc. Narozeniny má například někdejší člen skupiny Eurythmics Dave Stewart, herec Hugh Grant, herec Adam Sandler a nebo herec Philip Raymond. Přeju jen to nejlepší. Na dnešek připadá Evropský den recyklace baterií, je to také den luštění sudoku, den plyšových medvídků a nebo Mezinárodní den řízků. No kdo by neměl rád řízky? Klidně bych si nějaký dal k snídani. Já vám přeju dobré ráno a za chvíli si dáme počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Háči nám právě na Signál Rádiu zpívali o tom, že slunce svítí jenom v televizi, a tím se dostáváme k počasí, které je dnes ráno v Česku rozdělené na dvě různé zóny. Na západě území je většinou zataženo s přeháňkami a deštěm, na východě území je ještě většinou jasno. Teploty jsou vysoké, na několika místech jsme prožili tropickou noc. Měříme nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Například Mělník a Mladá Boleslav měří 19 stupňů, Praha a Pardubice mají 22 stupňů, Vyškov a Brno začínají den na 20 stupních. Přes den nás potom čeká v Čechách zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně by měly od západu být srážky četnější. Na Moravě bude ze začátku ještě jasno nebo polojasno a zatáhne se tam až odpoledne a k večeru se vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky bude přes den od 18 stupňů, na východě pak teploty vystoupí ještě až na 32, ale bude se postupně ochlazovat. Přeju vám klidnou středu.

0: Ráno trávíte se Signál rádiem, blížíme se k 6:30 a ještě než nám zaspívá Michal David, prozradím vám, jaké události přinese 9. den měsíce září.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: V katedrále v Oslu dnes proběhne pohřeb zesnulého norského krále Haralda V. Pohřbu se za Českou republiku zúčastní prezident Petr Pavel. Na státní hranici mezi Českem a Slovenskem jsou dnes zavedené kontroly, jde ale pouze o jednodenní cvičení bezpečnostních složek. Sněmovna dnes bude znovu hlasovat o novele stavebního zákona, předlohu totiž vetoval Senát. V Praze dnes začíná rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská. Řidiče čeká ve směru od Kladna a Slaného dopravní omezení na příjezdu k letišti Václava Havla. Dnes by mělo dojít k oficiálnímu představení iPhone 18 Pro od společnosti Apple. Česká kniha rekordů se dnes dočká nového zápisu. Půjde o největší počet uměleckých děl vyřezaných z vinylových gramodesek. Poskládané za sebou dosahují délky Karlova mostu. Dnes začíná už 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Až do neděle nabídne divadla, koncerty, ale také jarmark, řemesla nebo průvod masek. Na výstavišti PVA Expo Praha dnes začíná veletrh dekorací a dárkového zboží For Decor. Program třetího kola fotbalového MOL Cupu dnes otevřou dvě předehrávky. Žižkov nastoupí v pražském derby proti Spartě a Olomouc se postaví celku Prostějova. A dohrává se páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a Hradec Králové vyzve Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu po půl sedmé ladíte ráno na Signál Rádio. Na silnicích není nikdy klid, tak například na silnici 262 u České Lípy projedete kolem nehody s opatrností. Policie šetří nehodu na silnici 185 u Klatov a pozor taky na D1, na 67. kilometru ve směru na Brno se srazily dva osobáky. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: V ranní vysílání nám na Signál Rádiu zpívala zpěvačka Susan Vega. Před 7 hodinou toho máme na programu ještě hodně. Mimo jiné připomenu dnešní soutěž o další koncertní zážitek. Taky koukneme, o čem se dnes ráno píše, a probereme i aktuální počasí, abyste věděli, v čem vyrazit ven za povinnostmi. No a zaspívá třeba Ultravox nebo Gloria Gaynor. Tak dobré ráno a hezkou středu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio hraje osmdesátky.
3: Ahoj, tady Hanka z Kolína. Děkuju za osmdesátky, který hrajete. Konečně rádio, který se dá poslouchat.
4: Poslouchám vás na internetu a ty osmdesátky, fakt pečka.
5: Fakt skvělý, osmdesátky ze Signálu.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Ladíte rádi vysílání Signál rádia? Počasí je dnes ráno v Česku rozdělené na dvě různé zóny. Na západě území je většinou zataženo s přeháňkami a deštěm, na východě území je ještě většinou jasno a teploty jsou vysoké. Na několika místech jsme prožili tropickou noc, měříme nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Například Mělník a Mladá Boleslav měří 19 stupňů, Praha a Pardubice mají 22 stupňů, Vyškov a Brno začínají den na 20 stupních. Přes den pak bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně by měly být od západu srážky četnější. Na Moravě bude ze začátku ještě jasno nebo polojasno a zatáhne se tam až odpoledne. K večeru se taky vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky bude přes den od 18 stupňů, na východě území pak teploty vystoupí až na 32, ale bude se postupně ochlazovat. Takže teď ráno nám může být docela teplo, odpoledne už možná uvítáme o jednu vrstvu oblečení navíc a taky bychom neměli zapomenout na deštníky.
1: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už 5 let.

0: Na Signál Rádiu Ultravox za chvíli Gloria Gaynor a také dnes jsou zpravodajské weby plné zajímavých témat. Několik jsem jich pro vás vybral.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Sněmovna večer schválila většinu hlasů vládní koalice omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Předlohu vetoval dříve Senát, který považuje za protiústavní zásah do prezidentských kompetencí. Pořízení bydlení se v Česku neustále prodražuje. Průměrná sazba hypoték meziměsíčně opět stoupla a nyní činí průměrně 5,51%. Ceny hypoték tak rostou už po šesté v řadě a nyní jsou nejdražší za poslední dva roky. Itálie oznámila, že letos zažila historicky nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosahovala téměř 24,5 stupně, což bylo o 3,5 stupně více než je obvyklý průměr. Dosavadní údaje naznačují, že by letošní rok mohl být pro Itálii celkově nejteplejší za posledních 70 let. Hokejisti Sparty budou mít nové dresy. Na včerejším slavnostním večeru představil klub tři kolekce dresů, ve kterých bude hrát v nadcházející extraligové sezóně. Budou v barvách černé, bílé a rudé. Nové sady dresů odkazují na spartianskou historii, kterou spojuje se současností. A tenistka Linda Nosková skončila na US Open, kdy podlehla světové jednice z Běloruska Arině Sabalenkové 6-7, 6-3 a 6-7. V rozhovoru novinářům poté řekla, že nevyužila šanci a prohra jí bolí. Nakonec žertovala, že v New Yorku ještě zůstane a půjde se opít. Za dva týdny Noskovou čeká turnaj na poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát v Číně.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál rádiem a tento týden se vám vyplatí dobře poslouchat naše ranní vysílání. Získat totiž můžete 4 vstupenky na sobotní koncert zpěváka Thomase Andrese, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Vystoupí v sobotu v Třebíblicích na Litoměřicku v rámci celodenní akce, která bude plná hudby 80. let, dobrého jídla a pití a také výjimečné retro atmosféry. Vstupenky můžete získat za jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne, a to krátce před 8:30. Tak si to nenechte ujít. K soutěži budete určitě potřebovat číslo do našeho studia 910 260 910. Zatím můžete detaily o celé akci a soutěži nastudovat na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospíval Elton John, máme 6 hodin 56 minut, za chvíli další zprávy s Honzou a po nich opět to nejlepší z 80. let. OMD, Tony Esposito nebo Bruce Springsteen.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě dvou osobáků došlo na silnici 35 na 17. kilometru ve směru od Liberce na Turnov. Praha Barandovský most, tady kolem nehody kamionu ve směru na Smíchov projedete s opatrností a po havárii vlaku do stromu dochází k odklízení následků na silnici 26 u Horšovského Týna na Domažlicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Středeční ráno je v plném proudu, 7. hodina je tady, jasný na signálu další zprávy. Poslanci včera přehlasovali veto Senátu, které se týkalo zrušení pravomocí prezidenta republiky. Jde hlavně o prověřování a odvolávání vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Před novou vlnou falešných SMS zpráv varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle ní zprávy upozorňují na údajný dluh na pojistném a vyzývají k jeho okamžité úhradě. Zprávy ale obsahují podvodný odkaz. 24-hodinové cvičení dnes čeká bezpečnostní složky. Během něj si vyzkouší znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce skončí zítra v 7 hodin ráno. Obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy se vyostřuje. Bílý dům v noci oznámil, že Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a také motocyklů.
0: Co se děje v regionu?
1: Další omezení dnes začíná platit na dálnici D7 na úrovni letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě mimo úrovňové křižovatky se uzavřel přímý sjezd k letišti. Řidiči tak musí pokračovat až ke sjezdu na centrum města. Tady se otočit a na letiště pokračovat ve směru z centra. Omezení, které bude podle policie způsobovat kolony, potrvá do 25. září. Alternativně je možné využít trasu od Tuchoměřic a Přední Kopaniny.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na tenisovém US Open. S tou Sendovou porazili pár Buxeová, Melicharová, Martinezová 6-4 a 6-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude zatažený a oblačný, místy i s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, k večeru ale budou srážky ustávat. Vítr dnes bude foukat jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 18 stupňů na západě republiky po až vysokých 32 stupňů na východě. Na horách naměříme kolem 16. Tolik zprávy, pokračuje Jirka a ráno na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Dobré ráno vám všem, kdo ladíte Signál Rádio. Už bylo 7 hodin a před námi je středa 9. září. Nezapomeňte popřát k svátku Danielám. Narozeniny má například někdejší člen skupiny Eurythmics Dave Stewart, herec Hugh Grant, herec Adam Sandler a nebo herec Philip Raymond. Přeju všechno nejlepší. A dnešní datum je spojené také s jedním nezvyklým a dost drahým turistickým zážitkem. Počkejte pár minut na přehled dnešních výročí. S vámi je dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, v kalendáři je datum 9. září, což byl v roce 1884 údajně den, kdy byl vynalezen hot dog neboli párek v rohlíku, ale nejenom kulinářská výročí stojí za připomínku.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1998 jedna cestovní kancelář poprvé umožnila dostat se mini ponorkou k vraku Titaniku. Milion korun za lístek dali 4 zájemci. V roce 1997 byla za účasti prezidenta Václava Havla otevřena velká Palfiovská zahrada na jižním svahu Pražského hradu. Pro veřejnost tak byla zpřístupněná po dlouhých 25 letech. V roce 1976 německá televize ZDF začala vysílat seriál Včelka Mája. V roce 1967 bylo vyexpedováno poslední pivo uvařené v Buštěhradském pivovaru. První písemná zmínka o pivovaru pochází z roku 1548. A v tento den v roce 1948 začalo fungovat protialkoholní oddělení u Apolináře. Dnes je to oddělení léčby závislosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: Signál rádio vám přeje.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Počasí je dnes hodně různorodé. Na západě území je většinou zataženo s přeháňkami a deštěm. Na východě území je ještě většinou jasno a teploty jsou vysoké. Na několika místech jsme prožili tropickou noc a teď ráno měříme už kolem 20 stupňů. Přes den pak bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně by měly být od západu srážky četnější. Na Moravě bude ale ze začátku ještě jasno nebo polojasno. Zatáhne se tam až odpoledne a k večeru se vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky bude přes den od 18 stupňů. Na východě pak teploty vystoupí ještě až na 32, ale bude se postupně ochlazovat. Tak si dnes nezapomeňte deštníky a já vám přeju klidnou středu. Ráno.

0: Helenou Vondráčkovou jsme se zastavili na slavné pláži Copacabana. Na Signárádu se blížíme k 7:30. Za chvíli už nám zaspívají Laidback, ale pojďme ještě zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: V katedrále v Oslu dnes proběhne pohřeb zesnulého norského krále Haralda V. Pohřbu se za Českou republiku zúčastní prezident Petr Pavel. Na státní hranici mezi Českem a Slovenskem jsou dnes zavedené kontroly. Jde ale pouze o jednodenní cvičení bezpečnostních složek. Sněmovna dnes bude znovu hlasovat o novele stavebního zákona, předlohu totiž vetoval Senát. V Praze dnes začíná rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská. Řidiče čeká ve směru od Kladna a Slaného dopravní omezení na příjezdu k letišti Václava Havla. Dnes by mělo dojít k oficiálnímu představení iPhone 18 Pro od společnosti Apple. Česká kniha rekordů se dnes dočká nového zápisu. Půjde o největší počet uměleckých děl vyřezaných z vinylových gramodesek. Poskládané za sebou dosahují délky Karlova mostu. Dnes začíná už 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Až do neděle nabídne divadla, koncerty, ale také jarmark, řemesla nebo průvod masek. Na výstavišti PVA Expo Praha dnes začíná veletrh dekorací a dárkového zboží For Decor. Program třetího kola fotbalového MOL Cupu dnes otevřou dvě předehrávky. Žižkov nastoupí v pražském derby proti Spartě a Olomouc se postaví celku Prostějova. A dohrává se páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a Hradec Králové vyzve Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přesně v půl osmé nám na Signál Rádiu dospívali Laidback, přinesli na naše vlny trochu toho slunečního reggae, dál už nám zaspívá Kim Wilde, Kylie Minogue nebo zpěvák Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kvůli nehodě kamionu na dálnici D7 je uzavřený exit 75 ve směru na Prahu. Kolem nehody s opatrností projedete na D8 u exitu 1 ve směru z Prahy a bouralo se na silnici číslo 27 v Plzni, tam to řeší policie. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louis a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Možná si dáváte snídani, někdo chleba s něčím, vajíčka, někdo jogurt a mysli, někdo něco sladkého, ale neměli byste chuť na řízek? Dneska totiž máme Mezinárodní den řízků a ruku na srdce, kdo by neměl řízek rád? Krásně do zlatova upečený, křupavý, nádherně voňavý, k tomu klidně bramborová kaše nebo bramborový salát, ale skvělý je i s úplně obyčejným chlebem. Ostatně chleba a řízek je taková česká klasika jako svačina na výlety. Řízek má svoje kořeny v rakouské kuchyni a ten tradiční se připravuje z telecího masa, ale dneska už vedou spíš ty vepřové nebo kuřecí. Takže jestli přemýšlíte, co si dneska dá dobrého, myslím, že řízek bude právě dnes ta správná volba.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Včera bylo skutečně hodně teplo, padaly desítky teplotních rekordů a po horkém dní následovala také tropická noc, kde na mnoha místech republiky neklesla teplota pod 20 stupňů. To je na toto období skutečně nadprůměrné. Dneškem už se ale bude všechno měnit a počasí se postupně dostane do normálu pro toto období. Dnes přes den bude v Čechách zatažená oblačnost lokálním deštěm. Postupně by měly být od západu srážky četnější. Na Moravě bude ze začátku ještě jasno nebo polojasno a zatáhne se tam odpoledne a k večeru se vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky bude přes den od 18 stupňů, na východě pak teploty ještě vystoupí až na 32, ale bude se postupně ochlazovat. Toliko počasí, no a věřím, že vás teď potěší Kylie Minogue.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.

0: Skvělou energii šířila éterem Signál rádia zpěvačka Kylie Minogue. Ve svižném rytmu bude pokračovat i Rod Stewart anebo Joan Jett, ale ještě přichází kolega Luděk Savana Urbánek, který má tip na výstavu, která se bude líbit hlavně tatínkům a jejich synkům.
1: Hezký dobrý den. V brněnské Olympii je Škodovka na Škodovce. Ne, že by tedy před nákupním centrem už nebylo místo k zaparkování. Tyhle vozy sem dotlačili jejich majitelé proto, že tu probíhá výstava. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin a Clement až po současné elektrické modely. Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurin a Clement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra Saši Kolovrata. Vedle něj se představí řada vozů, které se nesmazatelně zapsaly do historie československého a českého motorsportu. K největším raritám jistě patří Škoda 1100 Supersport, vyrobená pouze ve třech exemplářích. Výjimečná je především také skladba samotné expozice. Část automobilů do Brna zamířila přímo ze Škoda muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se vozy dosud na jednom místě nepotkaly. Výstava v Olympii potrvá do 27. září. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádio.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia a dnešní dobrá zpráva nás zavede do Brna na jednu charitativní akci.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Na dnešek se v zahradách brněnské vily Šťastný chystá benefiční večer, na kterém se bude dražit 22 originálních obrazů a 3 společná díla, která přímo v této vile vytvořili děti. Žáci dostali na konci dubna akrylové barvy a plátna o rozměru 30x40 cm a v rozkvetlé zahradě vily Šťastný si každý našel vlastní pohled na její architekturu i blízké okolí. No a dneska večer je budou moci zájemci vydražit a tím pomoci dětem s těžkým fyzickým handicapem. Tahle akce bude i docela zábavná, protože celý večer se ponese ve stylu filmu Velký Gatsby. Takže kdybyste se chtěli pobavit a ještě přispět na dobrou věc, zajděte dnes od 17 hodin do brněnské vily Šťastný.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty před 8 hodinou na Signál rádiu John Jett, dál už to budou Queenie, Black Box nebo zpěvačka Sandra, pojedeme dál v tom nejlepším z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 9 u Dolního Podluží na Děčínsku. Pozor na nehodu na D1 u exitu 49 ve směru na Prahu. Tři auta se srazila na silnici 27 u Hrušova na Chomutovsku a nehoda se zraněním se stala na silnici 19 u Borovna na Plzeňsku. Signál rádio přeje šťastnou cestu. Ukaž.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i s 8 hodinou pro vás máme zprávy. Průměrná sazba hypoték i v září roste. Podle hypoindexu meziměsíčně stoupla o 0,9 bodu na 5,51%. Zvýšila se tak po 6. v řadě a je nejvýše od léta 2024. České dráhy se na sociálních sítích omlouvají za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. Důvodem je vysoký počet odstavených jednotek City Elephant, které se potýkají s technickými závadami, některé jsou poškozené při mimořádných událostech a na některých se instaluje zabezpečovací systém ETCS. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících dnech. Rusko-ukrajinský konflikt pokračuje. Ukrajinská armáda v noci zaútočila drony na terminál na topný olej v ruském městě Novorosijsk. Podle tamního starosty město čelilo útokům bezpilotních letounů, jejichž trosky dopadly na území podniku a v blízkosti obytného domu. A v Oslu se dnes koná pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Zúčastní se ho také český prezident Petr Pavel.
0: Co se děje v regionu?
1: Radní hlavního města posvětili uzavření 30-leté smlouvy s Českými drahami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun.
0: Sport.
1: Odložené utkání mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. A odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se odehrají dnes. Zápas na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci Králové se bude začínat o 2 hodiny později.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 8 hodin nesmí chybět počasí. Dnešní den bude zatažený a oblačný, místy s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, ale k večeru budou srážky ustávat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme od 18 stupňů na západě republiky po 32 stupňů na východě. Tolik zprávy, pokračujeme ránem na Signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Je krátce po 8 hodině, vám dál dělá společnost Signál Rádio. My se za chvíli vydáme do Brna, kde už se dokončuje stavba zdejší nové sportovní arény a už se chystá jedna skutečně velká akce. Detaily přidám za pár minut. No a před 8:30 budeme soutěžit ve hře Ano nebo ne. Mám pro vás 4 vstupenky na sobotní koncert Tomase Andrese ze skupiny Modern Talking. Připravte si telefony s číslem 910 260 910. Zatím dál držte signál. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jihomoravská metropole se chystá na první sportovní akci v nové multifunkční hale na brněnské výstavišti. Bude to mistrovství Evropy žen v házené. Česko bude takovou vrcholnou házenkářskou akci hostit po dlouhých 36 letech. Jak to teď před dokončení na stavbě haly vypadá, prozradí mluvčí té arény Edita Smělíková.
1: Pracujeme na všech dokončovacích pracech. Těch prací je celá řada. Aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček. Dokončovali se velké LED obrazovky, které jsou na fasádě. Z venkovních prací se dokončují vlastně příjezdové cesty, parkoviště.
0: Město by mělo hotovou stavbu převzít od zhotovitele 25. října. Mistrovství Evropy žen v házené se pak uskuteční v Nové brněnské hale od 4. do 8. prosince. A dále se tady plánuje i mistrovství světa ve sportovním lezení a řada kulturních akcí.

0: Na signál rádio skupina Black Box a jak už jsme si dneska ráno říkali, včera na mnoha místech Česka padly teplotní rekordy. Dnešní rekord z pražského Klementína je z roku 1973, má hodnotu bez dvou desetin rovných 30 stupňů. Je to hodnota, kterou dneska překročíme zřejmě na Moravě. Dnes přes den bude totiž v Čechách zataženo až oblačno s lokálním deštěm a postupně by měly od západu být ty srážky četnější. Na Moravě bude ale zpočátku ještě jasno nebo polojasno a zatáhne se tam odpoledne a k večeru se vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky bude jenom od 18 stupňů, na východě pak teploty vystoupí ještě až na 32, ale bude se postupně ochlazovat a myslím, že citelné ochlazení pocítíme hlavně zítra.
1: Ráno na signál rádiu.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila zpěvačka Sandra. Už za chvíli nás čeká soutěž o 4 vstupenky na koncert zpěváka Tomase Andrese ze skupiny Modern Talking. Jakmile nám dospívá Dalibor Janda, vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. Teď ještě mrkneme, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Sněmovna večer schválila většinou hlasů vládní koalice omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Předlohu vetoval dříve Senát, který považuje za protiústavní zásah do prezidentských kompetencí. Pořízení bydlení se v Česku neustále prodražuje. Průměrná sazba hypoték meziměsíčně opět stoupla a nyní činí průměrně 5,51%. Ceny hypoték tak rostou už po 6. v řadě a nyní jsou nejdražší za poslední 2 roky. Itálie oznámila, že letos zažila historicky nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosahovala téměř 24,5 stupně, což bylo o 3,5 stupně více než je obvyklý průměr. Dosavadní údaje naznačují, že by letošní rok mohl být pro Itálii celkově nejteplejší za posledních 70 let. Hokejisti Sparty budou mít nové dresy. Na včerejším slavnostním večeru představil klub 3 kolekce dresů, ve kterých bude hrát v nadcházející extraligové sezóně. Budou v barvách černé, bílé a rudé. Nové sady dresů odkazují na spartianskou historii, kterou spojuje se současností. A tenistka Linda Nosková skončila na US Open, kdy podlehla světové jednice z Běloruska Arině Sabalenkové 6-7, 6-3 a 6-7. V rozhovoru novinářům poté řekla, že nevyužila šanci a prohrají bolí. Nakonec žertovala, že v New Yorku ještě zůstane a půjde se opít. Za 2 týdny Noskovou čeká turnaj na poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát v Číně.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 6 minut před půl devátou nám na Signál rádiu dospíval Dalibor Janda a na řadě je slíbená soutěž, proto volejte do studia na linku 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Už tuto sobotu se bude v Třebíblicích na Litoměřicku konat ve vinařství Johan V. celodenní retroakce plná hitu 80. let a vyvrcholením programu bude koncert Tomase Andrese ze skupiny Modern Talking a nikdo z vás má teď šanci získat 4 vstupenky. A já se ptám, kdo se dovolal, tady Jirka, Signál rádio, dobré ráno. Haló, je tam někdo?
2: Dobrý den, tady Vladimír.
0: Tak, Vladimír, už jsem myslel, že se neozvete. Chodil jste na diskotéky v době, kdy na nich frčeli Modern Talking?
2: No to ne, to nejsem takové starší ročník.
0: Ale jejich hudbu máte rád.
2: Ano, ano.
0: No tak jo, mám tady otázku, vy na ní můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. A já se ptám, existuje ještě skupina Modern Talking, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Skutečně ne, skupina se několikrát rozpadla, zase se několikrát dala dohromady, ale definitivní konec oznámili v roce 2003. Takže Vladimíre, pro vás jsou to 4 vstupenky na tuto sobotu do Třebíblic na Litoměřicku. Tak máte radost?
2: Jasné, pochopitelně, děkuji.
0: Chcete domluvit nějakou partu lidí a hezky ve 4 vyrazíte. Ten koncert se bude odehrávat pod širým nebem s nádherným výhledem na České středohoří, tak myslím, že to bude mít velmi výjimečnou atmosféru. Moc vám gratuluju a užijte si to. Naslyšenou.
2: Děkuji, mě se nasanou.
0: Tak, další 4 vstupenky do Třebíblic jsme na koncert Tomase Andrese rozdali, ale nezoufejte, opět zítra touto dobou budete moci zkusit své štěstí. Doporučím taky kouknout na informace k této akci na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: 9. nás velmi příjemně na Signál Rádio dovedla skupina ABBA a jejich Chiquitita. Dál už se tady chystá Michael Jackson, Depešáci a nebo zpěvačka Juice Newton.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda kamionu a dodávky s vlekem se stala na prvním kilometru dálnice D2 na příjezdu do Brna. Aktuálně je komunikace téměř neprůjezdná, takže čekejte větší komplikace. Osobně auto skončilo v příkopu po nehodě na silnici číslo 4 u Vimperku na Prachaticku a se zúžením počítejte kvůli pokládce kabelů na dálnici D1 na 180. kilometru na trase Praha-Brno. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Také v polovině pracovního týdne ladíte Signál Rádio. Už se nám začíná pomalu blížit víkend a ten můžeme strávit různými způsoby. Třeba můžeme vyrazit na houby. Podle houbařské mapy, kterou vydávají meteorologové, jsou dobré podmínky pro růst především v horských oblastech na severu a západě Česka, taky částečně na Šumavě. To jsou místa, kde v poslední době zapršelo, takže se tam houby probudily. No ale jestli zrovna houbaření není úplně vaše hobby, tak můžete vyrazit třeba na makové slavnosti na zámek Ploskovice na Litoměřicku. No a kdyby ani tohle nebylo, co zrovna hledáte, pak koukněte na náš web signalradio.cz a nebo do naší mobilní aplikace, tam najdete celou řadu dalších tipů.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes by se vám místy mohly hodit deštníky. Dnes totiž bude přes den v Čechách zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně by měly být od západu srážky četnější. Na Moravě bude ještě ze začátku jasno nebo polojasno. Tam se zatáhne až odpoledne a k večeru se vyskytne déšť a místy i bouřky. Na západě republiky dnes naměříme od 18 stupňů, na východě teploty vystoupí ještě až na 32, ale bude se postupně ochlazovat. Ve čtvrtek se po přechodu studené fronty citelně ochladí. Zítra bude většinou polojasno až oblačno s občasnými přeháňkami a maxima zítra vystoupí na 16 až 20 stupňů. Také v pátek bude hodně oblačnosti s občasným deštěm, k večeru pak budou srážky od západu ustávat a obloha se začne protrhávat. V pátek naměříme 17 až 21 stupňů a mírně se nám oteplí na víkend. Já vám přeju dobré ráno a teď už posílám depešáky.
1: Už 5 let vám na Signál rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Depešáci v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli to bude Juice Newton anebo Modern Talking, ale teď ještě míříme do Prahy. Naše metropole totiž bude hostit další ročník festivalu Czech Design Week a detaily k němu přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, letošní v pořadí už 13. ročník Czech Design Week opět představí design a umění jak domácích, tak také zahraničních umělců. Každoroční oslava designové tvorby se i v tom letošním roce zaměřuje hlavně na novinky a nové proudy v designové tvorbě. Zároveň se ale veřejnosti pokusí představit různorodý svět designu, který umí přicházet s převratnými a velkolepými návrhy. Czech Design Week se letos rozšíří na nová místa. Jedním z nich bude třeba i Dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, kde se expozice a přednášky zaměří na oslavy 70. výročí populárního časopisu ABC. Součástí 13. ročníku jsou také ceny Czech Design Award, které ocení nejvýraznější talenty tohoto festivalu. Tak a teď kam se od 10. do 13. září přijít na trendy v designu podívat. Hlavním dějištěm bude pražský Mánes, ke kterému se přidává, jak už jsem říkal, Dům u Zlatého prstenu na Praze 1, anebo krom dalších třeba také Rottmeierova vila v 6. městské části. Tak se přijďte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už zítra se v Britském muzeu v Londýně otevře výjimečná výstava a na ní bude k vidění tapiserie stará téměř 1000 let. Tapiserie zachycuje události vedoucí k přepadnutí a dobytí Anglie Normany v roce 1066. Jsou na ní stovky postav rytířů, koní, lodí, ale také hrady i slavná Heliova kometa. Na této tapiserii není výjimečné jenom její stáří, ale také její rozměry. Jde o vyšité plátno z lněné látky, dlouhé přibližně 70 metrů a půl metru vysoké. Bude to poprvé v historii, kdy bude vystavená v jediné souvislé rovině v přísně klimatizované 70 metrů dlouhé vitríně. Kdybyste tohle dílo taky chtěli vidět, pak si naplánujte výlet do Londýna. Výstava potrvá do července příštího roku.
1: Je tu nový den.

0: 4 minuty před 9 hodinou dnešní ráno na Signál Radu zavírají Modern Talking. Dál už nás čeká Dionne Warwick, Lionel Richie nebo kapela U2. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: No a před zprávami ještě jdeme na silnice. Nehoda kamionu a dodávky s vlekem se stala na prvním kilometru dálnice D2 na příjezdu do Brna. Aktuálně je komunikace téměř neprůjezdná, čekejte tu větší komplikace a zdržení. 3 osobní auta jsou v sobě na D6C na 122. kilometru ve směru na Prahu, projíždí se tudy pouze jedním pruhem. Na silnici 110 u obce Bedrč na Benešovsku se čeká na odtah auta po nehodě a v Mělníku vás drží nehoda kamionu a osobního auta na silnici číslo 9 Pražská. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Týdenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou středu, posloucháte Signál Rádio, i v 9 hodin pro vás máme zprávy. Poslanecká sněmovna včera opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a nastavit také pravidla jejich zaměstnávání a přiblížit je zákoníku práce. Poslanci tak přehlasovali svou většinou senátní veto předlohy, která má nahradit od listopadu nynější zákon o státní službě. Předkladatel zákona Radek Vondráček z hnutí ANO k tomu řekl.
2: Já samozřejmě respektuji Senát a jeho výhrady, ale jsem přesvědčen o tom, že Česká republika potřebuje modernější a pružnější státní správu, ne další zakonzervování současného systému.
1: Podle průzkumu NMS pro právo by volby do poslanecké sněmovny v září vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31% hlasů. Na druhém místě je hnutí STAN s 18,1% hlasů, třetí je pak ODS, která by získala 12,2%. Následují Piráti s 8,9% a SPD se 7,4%. Motoristé, Lidovci a TOP 09 by se do dolní komory nedostali. Norsko se dnes rozloučí se zesnulým králem Haraldem V. Rakev s jeho tělem bude ve 12 hodin vynesena z královského paláce v Oslu a ulicemi norské metropole projde smuteční průvod. Norský královský dvůr počítá s účastí zahraničních monarchů, hlav států a premiérů, kteří budou součástí průvodu i samotného ceremoniálu. Z Česka se obřadu zúčastní prezident Petr Pavel.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik plánuje nákup dalších 25 kusů tramvají Škoda 52T. Jde o nákup vozidel v rámci existující rámcové smlouvy. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun. O 40 milionů korun se postará dotace z Evropské unie. Dodejme, že Praha, respektive dopravní podnik hlavního města Prahy, zatím objednal už 71 tramvají.
0: Sport.
1: Druhou semifinalistkou US Open se stala Američanka Jessica Pegulaová. Krajanku Emu Navarovou porazila 3-6, 6-4 a 6-3. A Matias Vacek bude startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu také o týden později na mistrovství Evropy v Lublani. Na obou akcích pojede časovku a stejně tak i hromadný závod.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Středa bude ve znamení zatažené a oblačné oblohy, místy počítejme s přeháňkami, později odpoledne i s deštěm, k večeru budou srážky ustávat. Vítr dnes bude foukat od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 18 na západě republiky po velmi vysokých 32 na východě republiky. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 16. Tolik zprávy. Hezké dopoledne s námi, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádio máme krátce po 9. hodině a dnes máme v kalendáři datum 9. září. Je tomu přesně 70 let, co v americké televizi poprvé vystoupil Elvis Presley. Jeho vystoupení, plné pohupování v bocích a krotícího se za mikrofonem, vyvolalo pobouření. Tenkrát ho označovali za posedlého sexem a zpěváka, který navíc neumí pořádně zpívat. No vidíte, no a nakonec se stal králem rock'n'rollu. Víc vám toho z hudební historie prozradíme už za pár minut, tak zůstaňte se Signál Rádiem. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také ve středu dopoledne jste se Signál rádiem. Datum 9. září má několik zajímavých zářezů v hudební historii a proto už nám některé z nich přichází připomenout kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jen si představte, že jsme zpět v 9. září 1971. Společnost Apple Records tenkrát vydala druhé solové album Johna Lennona nazvané Imagine. Z desky sice spatřil světlo světa jediný single, titulní píseň, která se ovšem stala mírovou hymnou a jedním z největších hitů 20. století.

Posouváme se do roku 1989, kdy vznikla britská chlapecká skupina Take That. Na konkurzech v anglickém Manchesteru byli totiž 9. zářijový den Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen a Howard Donald vybráni, aby se připojili k pozdějšímu dvornímu skladateli pětice, Gerrymu Barlowovi.

Krám zavíráme před 12 lety. Kdo by neměl rád dárky? Jeden takový dostal přibližně 500 milionů uživatelů iTunes, když se 13. studiová placka irských YouTube, pojmenovaná Songs of Innocence, objeví bez jakýchkoliv poplatků v jejich osobních knihovnách. Navzdory velkému humbuku si ale asi jen 5% z nich album do měsíce od vydání stáhlo, zatímco zbytek se snaží přijít na to, jak nechtěné LPčko smazat.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio a chtěl bych vás pozvat k dnešnímu rozhovoru. Tentokrát potěší hlavně milovníky starých aut a motocyklů. Chystá se totiž 17. ročník třídenní Oldtimer Bohemia Rally. Do českého ráje každý rok přivádí desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádio dnes po 10. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: chvíli vystřídá Supertramp anebo Bonnie Tyler a ještě nás kolega Luboš Dvořák pozve na zajímavou akci, která připomene poměrně nedávnou vojenskou historii.
1: Kluby vojenské historie pomáhají uchovávat a oživovat příběhy a vzpomínky spojené s různými obdobími našich dějin. Ať už jde o středověk, husity a 30-letou válku, Napoleona nebo prusko-rakouský konflikt roku 1866, později první světovou válku i s československými legionáři, včetně druhého globálního konfliktu. Ovšem už tuto sobotu se ve Vilně vsi umělníka sejdou veteráni studené války na vzpomínkové akci Štít 2026. Ta připomene 54. výročí vojenského cvičení Štít 1972 z období Varšavské smlouvy. Návštěvníci a pamětníci si tak připomenou dobovou vojenskou techniku, včetně tanků a BVPček, maskáčů, výstroje a výzbroje tehdejší československé armády nebo ukázky života v polních vojenských táborech. Na vyhodnocení a vzpomínání na ztracené dva roky na vojně bude určitě čas u večerní taneční zábavy a ohňostroje. Rozchod ve Vlinně vsi v sobotu velí Luboš Dvořák.

0: Dvě minuty nás dělí od 10. hodiny, vydal posloucháte Signál Radio a po dalších zprávách už se můžete těšit na rozhovor o blížící se oldtimer Bohemia Rally. A k tomu nám zaspívá Madonna, Ricky Poveri nebo Bengals. Budeme si dál hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nákladní auto havarovalo na silnici 15 v Lovosicích na Litoměřicku a Turnov na Semelsku, tady kolem nehody v ulici Bezručova. Projedete s opatrností. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 9.9. pěkné středeční dopoledne, přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes znovu hlasují o návratu elektronické evidence tržeb. Zákon jim vrátil Senát, který navrhuje z EET vyjmout bezhotovostní platby a přímý prodej zemědělských produktů. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ale dost hlasů, aby původní verzi prosadila. Nová EET by měla začít platit od příštího roku. Hnutí ANO by podle zářijového průzkumu vyhrálo volby do sněmovny s 31% hlasů. Druhý STAN posílil na 18%, třetí ODS naopak klesla na 12%. Piráti by získali necelých 9% a SPD 7,5%. Motoristé by se do sněmovny nedostali. Opozice by díky tomu získala těsnou většinu. Provoz na železnici dnes ráno komplikovaly dva nálezy mrtvých v kolejišti. Na jihu Brna vlak kolem 8 hodiny srazil a usmrtil člověka. Mezi Modřicemi a Brnem Horními Heršpicemi vlaky jezdí po jedné koleji a nabírají zpoždění. O hodinu dříve zastavil nález mrtvého člověka provoz mezi Ústím nad Labem a Povrly. Vlaky tu teď projíždějí pomaleji. Obnova provozu na obou místech, jak na Brněnsku, tak i Ústecku, by měla být za hodinu.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude probíhat v roce 2029. Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Cyklista Matias Vacek pojede ve druhé polovině září na mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropský šampionát v Lublani. Na obou akcích absolvuje časovku i závod s hromadným startem. 24-letý Vacek má podle trenéra skvělou formu a bude patřit mezi favority. Dodejme, že minulý týden vyhrál v Nizozemsku a je úřadujícím českým šampionem v obou disciplínách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je převážně zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme přehánky četnější. K večeru budou ale srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak jasno až polojasno. Ale i tady přibude během odpoledne oblačnosti a objeví se déšť, lokální přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. A místy bude foukat silný vítr s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Na signálu opět 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, dnes jste ve společnosti, velmi dobré společnosti těch, kteří se starí o stará auta. Zdraví vás Luboš Dvořák společně s Pavlem Vomáčkou, který je ředitel soutěže, a Radek Bucha, který je sportovní ředitel soutěže. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy samozřejmě veteráni ještě nejste, ale 17. ročník přece jen už k tomu spěje. Jaký je to pocit pořádat už takhle dlouho veteránské setkání a rally?
2: Je to krásný pocit, protože se můžeme do Mladé Boleslavi opět přijít všechny ty historie, veškeré ty vozidla, které tady dříve jezdily, na co se lidi krásně koukají. A je to taková komunita lidí, který se ráda setkává a chtějí takovýhle společenský jakoby, akci mi tady jakoby přímo.
1: Radku, vy ještě máte jeden úkol před sebou, jednak přežít tady oldtimer Bohemia Rally, ale hlavně vy teď společně s Filipem Marešem jedete v finále českého mistráku v rally. Jak se to dá kloubit, že tady si budete hrát se starými autami a potom už jedete útočit na titul mistra republiky?
3: Tak zlomí se to všechno v neděli, když oldtimer Bohemia Rally skončí. No a pak už je potřeba jenom přepnout a vyrážíme směr Horažďovice a rally Pačejov. Dá se to skloubit, ta veteránská rally je krásná, je to nádherný vidět, lidi když se zase po roce sejdou a jsou to většinou všechno kamarádi, známí. A je krásný vidět tu atmosféru.
1: Bohužel už mezi těmi veterány jsou některé sportovní vozy, které jezdily, i k tomu se možná dostaneme. Pojďme to shrnout datově, protože jsou tady drobné změny, co se týká toho trvání nebo posunu toho datumu. Jak to tady letos bude, kdy se startuje?
2: My jsme udělali nějakou změnu. Po loňském ročníku jsme dali takový malý dotazník posádkám, co by se jim líbilo nebo nelíbilo, a chceme jim víc říct. A ten formát, co jsme doteďka jezdili čtvrtek, pátek, sobota, pro ně byl náročný na nějakou tu další dovolenou a podobně, takže jsme se domluvili, že uděláme klasický formát pátek, sobota, neděle. A novinkou je, že vlastně v pátek uděláme první etapa, bude večerní, bude se startovat v 18 hodin.
1: Takže vycházíte vstříc, aby si oni nemuseli, jak se říká, překopávat pracovní diář.
2: Přesně tak. Protože ač mají veteránský auta, tak všichni ještě teda většina z nich ještě pracujících lidí a musí to nějak jakoby skloubit, aby se mohli přijet a jsou rádi, když můžou.
1: Ty trasy vždycky vymyslet, kam se pojede. Tak letos jste zvolili který směr od Mladé Boleslavy, tady od Škoda muzea?
3: Tak vymyslet trasy je vždycky oříšek, protože, jak si říkal, už je 17. ročník a ono nacházet po 17 letech nové silnice, které nejsou první třídy, nejsou moc frekventované, nejsou rozbitý, protože samozřejmě starý auta to nemají rádi, to je docela problém. Ty trasy se řeší 7-8 měsíců dopředu, ale protože jedeme za běžného provozu, žádná z těch silnic na té trase není uzavřená, tak je to vždycky taková trošku výzva, protože třeba v minulý týden se stalo to, že další nějaký úsek, který jsme měli připravený, bohužel silničáři uzavřeli kvůli nějaký rekonstrukci, takže zase se musí nacházet nový a nový místa, kudy projet. Jinak, co se týká toho formátu v pátek, jak Pavel říkal, jede se směr Rožďalovice, Dětenice, čili v okolí Boleslavy.
1: Směr Jičín, jakoby.
3: Směr Jičín. V sobotu tam je malinká změna oproti těm předchozím ročníkům, že všechny posádky se dostaví do Turnova a ta etapa sobotní bude startovat až v Turnově. Mají rozdělený ten den na tři části. Jedna se bude dělat ta pauza na Kozákově, kde bude krátké občerstvení, další na Troskách a z Trosek potom bude cesta do Boleslavy. Co se týká nedělní části, ta je pouze dopolední, tak aby jsme to odpoledne měli na to vyhlášení a potom, aby ty soutěžící mohli jaký v klidu dojet domů, tak tam jsme zamířili na Kokořínsko.
1: Takže se to rozdělili mezi dvě chráněné krajinné oblasti. Tady
3: tak, museli jsme si vyžádat povolení, získat ho, protože ve chvíli, kdy se nazve to setkání těch starých aut soutěží, tak už se i chráněná krajinná oblast, respektive vedení, k tomu vyjadřuje, takže museli jsme získat i toto povolení.
1: Jsou to veteráni, je to soutěž. Jaké jsou principy soutěže, to si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu Oldtimer Bohemia Rally, které startuje, jak jsme se dozvěděli v předchozím vstupu, až v pátek v Mladé Boleslavi před Škoda muzeem. Tak detaily nám řekne Pavel Vomáčka a Radek Bucha. Jak to vlastně ten princip soutěže? Protože spousta lidí se dnes zeptá, jak můžou soutěžit starý auta, mezi kterými je třeba 40 let rozdíl. Protože pak si povíme, jak staré vozidla přijedou do Mladé Boleslavy.
2: Ten soutěžní formát oproti klasický rally, ač to nazýváme rally, je trošičku jiný. My nejezdíme na rychlost, na to, aby jsme ujeli co nejrychlejší a podobně, ale my jezdíme na průměr. Čili máme nějaké tři kategorie průměru, jezdíme 30, 35 a 40 a oni si dostanou od nás, jak dlouhá je etapa a tu etapu si musí spočítat, aby tím průměrnou rychlostí 30 km dojeli do toho cíle na správný čas.
1: No jo, ale když ten vůz je z 30. let a Porsche Targa atakuje i po 40 letech rychlost 200 km v hodině, tak jako, jak se to jako potom počítá?
2: Musí se právě spočítat průměrnou rychlostí ty kilometry, kolik ujedou, a my potom ještě na porovnání máme ještě nějaký koeficient, aby jsme jakoby nebo aby se to zvýhodnění těch vozidel srovnalo, tak vlastně tam se započítá koeficient na to, vlastně by byly ve stejné třídě dohromady.
1: Takže to se dá nějakým způsobem spočítat. A ti, co mají ty silnější, rychlejší vozidla, tak ty někde odpočívají, nebo?
2: Ono jim to, ono to nedá, jakoby, že by prostě, jakoby tím, že sice mají silnější auto, ale musí dodržovat tu průměrnou rychlost, tak jsou vlastně úplně stejně. Jo, mají nějakou výhodu třeba, řeknu, v kopcích a podobných věcech, ale to asi jediná výhoda. No a potom na trati je samozřejmě čeká jakoby záložný, takzvaný měřené úseky. A to je úsek, který opravdu měříme na fotobuňky, na setiny, a ten si musí spočítat, jakou, aby tou průměrnou rychlostí ho vlastně ujeli na přesný čas.
1: Takže takové jsou záludnosti. Vy jste zmínili, že je poženete nahoru na Kozákov, tam některá auta se zadýchají, ale...
3: To se asi zadýchají, ale zase předtím mají tu rovinku, na kterou se můžou rozjet, ale je to udělané tak, aby ty auta měly dostatek času. A i se přidává čas navíc oproti tomu průměru, co tady Pavel říkal, protože kdyby ty auta pořád měly jet tím stálým průměrem, tak by vlastně nebyla žádná možnost na zastavení, na nějaký dej přednost jízdy a podobně, takže se tam přidává náhradní čas. Takže i ty pomalý auta mají dost času na to, aby se na ten kopeček vyšplhali.
1: Za těch 17 let se změnil postupně i ten názor, kolik vlastně má měřit celá ta soutěž. Na jakém konsenzu jste se dohodli letos? Kolik se pojede kilometrů?
3: Tak je to otázka vždycky každý rok, protože jsou soutěžící, kteří do toho dotazníku v loni napsali, že by chtěli víc kilometrů, další napsali, že by chtěli méně kilometrů. Takže nelze se zavděčit všem, takže jsme vzali nějakou zlatou střední cestu a pohybujeme se lehce nad tou hranicí 300 kilometrů, vzhledem už k tomu, že to je třídenní soutěž, letos se pojede na nějakých necelých 312 kilometrů celkem.
1: Je nějaký support neboli podpora, zejména u těch starších, kdyby náhodou se někde něco ztratilo, vypadlo? Utrhlo.
2: Samozřejmě.
1: Vyteklo.
2: My teda máme to, že vlastně každý rok vlastně dostávají od nás jakoby GPS jednotky, pomocí kterých vlastně my víme, kde se aktuálně pohybují, jednak aby pořadatelé věděli, kde už ty auta máme a podobně. Máme nasmluvaný při nejhorším, jako nechci je teda aktivovat, ale máme domluvený odtahový vozidlo, aby jsme pomohli, ale letos máme zařazenou novinku, pojede s náma Škoda Mobil, který vlastně vozidlo na konci té kolony bude, aby jsme vlastně technicky mohli jakýmkoliv autu na trati pomoct, čili tam bude technik, poradí, pomůže, doplní nějaké věci, náhradní díly, aby jsme mohli opravit auto, by mohlo dojet vlastně do cíle.
1: Protože opravdu to může být banalita, ten odtah je až to nejzazší.
2: Přesně tak.
1: Takže se jo, to dá takto opravovat.
2: Vyšli jsme vstříc právě tím, že vlastně budeme mít ty vlastní techniky na trati, nám na pomoc a plus případně i tu odtahovou službu, aby jsme mohli pomoct a aby jsme druhý den mohli startovat.
1: No a o stáří posádek, nemyslím tedy těch posádek, které řídí, ale o stáří těch vozidel, si povíme za chvíli.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Oldtimer Bohemia Rally, 17. ročník před startem. Už tento pátek Pavel Mováček a Radek Bucha nám tomu říkají detaily. Samozřejmě pro diváky je to rozpětí toho, co vlastně uvidí. Už máte nějak startovku uzavřenou a samozřejmě vždycky otázka je, kdo je nejstarší. Nemyslím za volantem, ale to vozidlo, buď automobil nebo motocykl.
2: Letošní ročník se nám přihlásilo celkem 87 posádek. Z toho máme 14 motocyklů. Což je taky hezký.
1: Což je docela víc než v předešlých ročnících.
2: Což je víc, což se nám líbí samozřejmě. Nejstarší vozidlo letos nebude z České republiky, jako bylo loni. Letos nám přijedou z Německa posádka s Fordem Model A z roku 1928, což je nejstarší vozidlo. A nejstarší vozidlo z České republiky bude Peugeot 201 z roku 1929. Když se podíváme na motocykly, tak nejstarší motocykl bude Ariel Ford 4G z roku 1937.
1: A těmi nejmladšími, ta hranice toho veteránství se teď pohybuje kde? Nemyslím jak Timer, myslím opravdu ten veterán papírový.
2: Je to 30 let starý vozidlo a když se teda podíváme do tabulky...
1: No to už může jít Octavie pomalu.
2: No to jezděj.
1: Ale myslím Octavie, která byla už vyrobená...
2: No jasně.
1: Koncernu VW.
2: Oni nám jezděj už i 120, jakoby...
1: Ano, 120, no už vlastně i Felicie.
2: Ano.
1: By mohla být veterán. No tak to potom to pole je velice, velice široké.
2: Pole je různorodé, široké, takže já se teďka... Škoda Forman, Mazda MX-5, BMW Z3 z roku 1995.
1: Letos bude i Youngtimer takzvaný, to jsou vozy stáří 20 let a výše.
2: Ano, máme přihlášených 12 Youngtimerů. My jsme rádi, že tyhle vozidla jezdí. Někteří posádkám se to nelíbí, ale my říkáme to, pojďme si vychovat generaci, která vlastně už někteří vozidla už budou další příští rok, protože tahle hranice Oldtimer, Youngtimer se každý rok posouvá. Pojďme se naučit a vychovat ty posádky, aby s náma jezdili, protože to je takový ten odkaz v té rodině. Auto zůstává v rodině a dost posádek přijde, pojďme si zasoutěžit, jako jezdil náš táta nebo jezdil náš děda, aby jsme tu soutěž mohli jet taky, protože ono to je jakoby spíš společenský zážitek, tyhle historický závody, než nějaký klasický závod o závodění.
1: Ale v té historii už kolikrát bylo zaznamenáno, že byla posádka otec a syn, ale ve dvou vozidlech, takže to už to je to, o čem vy vlastně mluvíte. Pro diváky, vy samozřejmě připravujete během trati určité jakési fotopointy, nebo vyhlídky, nebo průjezdy. Kde by se diváci, kromě toho startu Mladé Boleslavy nebo Turnově, mohli ještě přijít podívat na zastavení nebo na průjezdy některými částmi českého ráje?
3: Takže úplně základní informace je na webu Klubu historických vozidel, kde je vlastně soupis obcí, skrz které jednak soutěž bude projíždět, ale kde bude nějaké zastavení, kde prostě ty auta můžou vidět buď při nějakém plnění zvláštního úkolu, což je taky jedna z věcí, která je součástí té soutěže, že na trati soutěžící neví, co budou plnit, ať už je to dovednostní nebo vědomostní úkol, ale těch úkolů bude celkem, mám takový tušení, že 10 během těch 3 dnů a jsou samostatně hodnocený, čili soutěžící zastaví a teď splní nějaký úkol. A to je právě v těch obcích, protože se snažíme tak, aby tam mohla být i ta divácká kulisa.
1: Další věc je samozřejmě program, který je na základně, který bude tady v Mladé Boleslavi. Bude i nějaká výstava ještě vozidel, která soutěžit nebudou, jako to bylo v minulosti?
2: Klasická výstava úplně nebude, ale tím, že my startujeme v pátek až podvečer a vlastně všechny ty vozidla na začátku mají nějaké slavnostní zahájení a rozpravu s jezdci, tak vlastně všechny ty vozidla budou vystavený před Škoda muzeem a před Bondy centrem, protože my jsme na to malý parkoviště před Škoda muzeum nevejdeme, takže máme i vlastně tu plochu u Bondy centra. Takže vlastně v pátek na večer budou vlastně všechny tyhle vozidla připraveny k výstavě a potom samozřejmě v neděli, až budeme dojíždět kolem poledního do cíle, tak opět tam budou, protože vlastně pro ně bude ve Škoda muzeu v hlavním sále jakoby slavnostní předávání cen. Takže po tu dobu vlastně budou tyhle vozidla tady v Mladé Boleslavi k výstavě.
1: A jsou ještě nějaké doprovodné programy, které jsou pro veřejnost?
2: bude tam v sobotu dopoledne, protože my jak startujeme v Turnově, tak jsme se domluvili, bude tady druhý ročník RC modelu přímo před Škodováckým muzeem, kde se lidi můžou podívat na nějaký doprovodný program, kde bude vlastně, budou soutěžit tyhle ty modely, myslím, že to je 1:10 model, bude to jakoby pro lidi, aby se mohli...
1: Dálkové ovládání, ano.
2: Přesně tak.
1: Ano, takový bude 17. ročník Oldtimer Bohemia Rally, nejen v Mladé Boleslavi, ale také v Českém ráji a v Kokořínském dole.
0: Posloucháte Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu oldtimer Bohemia Rally, 17. ročník, Pavel Vomáčka a Radek Bucha, kteří jsou pořadateli. Jak je vlastně velký ten váš tým?
2: Když to tak počítám kolem 50 lidí, že vlastně ten den se vlastně tomu bude věnovat a přesně tak, jak to je od nás jakoby vedení až po toho klasického pořadatele, který dělá někoby regulovčíka, někde musí usměrovat dopravu, ukazovat, co se kde děje, pohlídat nějaké ty věci, že musíme hlídat i ty auta, aby se jakoby zůstali, v jakém stavu jsou, na těch nějakých výstavách a podobně. Máme partu lidí, kteří jsou vlastně časoměřiči, kteří nám měří ty úkoly. Potom máme partu lidí, která nám dělá takzvaný zvláštní úkoly, což jsou nějaký vědomostní a dovednostní úkoly, které se musí vlastně na té trati plnit. Takže to byl jako takový ansábl lidí, který prostě jsme rádi. Vracej se k nám zpátky, domlouvali jsme se každý rok se školama, takže vlastně nás tady podporují školy. Na těch společenských večerech, které potom pořádáme pro školy, tak vlastně spolupracujeme s dalšíma školama.
1: Radku, ještě jedna otázka k té trati. Může se stát, že někde přijde nečekaná uzávěrka? Jak se to řeší na poslední chvíli? Může nastat havárie vodovodu, může cokoliv se stát?
3: To je určitě pravda, nechtěl bych to přivolávat,
1: je to
3: moje noční můra, protože vždycky ten soutěžní den před samotným tím startem, zhruba hodinu před startem prvního vozidla, jede člověk, je vedoucí tratě, který tu trať celou projede, zkontroluje, že jsou všude správně postaveny ty značky, vlajky, veškerý to označení, že je na správném místě, který tam už předem má svý nějaký znaky na té silnici. A pokud zavolá, že se tohle to stalo, tak je to prostě špatně a musí se to rychle vyřešit tím, že se v ten daný okamžik, než vyjede to první vozidlo, se vydá takzvané prováděcí ustanovení, což je obecná informace pro všechny soutěžící, že se ta trať nějakým způsobem mění a musí se rychle vytvořit pár těch stran toho itineráře, který ty soutěžící dostanou a musí si v tom udělat tu svoji opravu, aby jeli po té trase, která je otevřená. Ale samozřejmě je to vždycky jako přítěž a je to špatný pro tu soutěž. Ale bohužel jedeme za běžného provozu, stát se to může.
1: Pojďme si jenom shrnout určitá data toho letošního ročníku. Start je v pátek v kolik hodin před muzeem Škoda Mladé Boleslavy?
2: 18 hodin.
1: 18 hodin a potom Turnov je start, jak to tam máme, jsme říkali?
3: V 9 hodin ráno, vzhledem k tomu, že ten Turnov je od té Mladé Boleslavy trošku vzdálený a je tam ještě nějaká akce právě před tím samotným startem, tak Turnov se startuje až 9 ráno. V sobotu.
1: No a v neděli se budou vracet vozy někdy kolem poledne?
2: Kolem 11.30 by mělo zhruba přejet první vozidlo do cíle.
1: Takže to jsou časy, kdy se mohou přijít veřejnost pochochat těmito krásnými vozy, které přijedou na start a od startu doufejme všichni, jak jste slíbili, ten 17. ročník. Někdy se stane, že třeba nenatočí, nebo stává se to někdy? Že přijede a už nenaskočí.
3: Od toho máme ty pořadatel, aby do ní trošku strčili.
1: Ano, já mám přeji dobré počasí, protože loni to bylo špatné. S počasím.
2: Loni to ještě docela šlo. Předloni byl.
1: Předloni to byly ty povodně na Moravě, tak, které byly ty bleskové a to bylo velmi špatné.
2: A tam jsme hodně zmokli.
1: Ano.
2: Loni jsem sliboval, že nebude pršet. A najednou mi přišla na mobil fotka, jak byla motorka v kaluži. Já jsem říkal, to není možný. Byl jsem na ředitelství, koukám se ven, tam bylo hezky modro. Říkám, co se děje, co mi to kdo posílá. Výjdu ven, podívám se doprava na Nymbursku. Byla lokální přeháňka. Všichni mi tam zmokli. Já jsem říkal, tak to je hezký. Ty mi zase poděkujou. Jestli bych ještě mohl zmínit jednu věc, tak my to letos bereme jako takovou malou generálku, protože příští rok máme schválenou od mezinárodní organizace, že se u nás pojede světový pohár. Takže příštím rokem tady bude víc za zahraničních posádek by mělo být a ta soutěž bude trošičku delší, protože tam jsou nějaké podmínky, které musíme splnit. A my jsme na to připraveni a proto jsme i zvýšili počet měřených úseků letos a podobně, aby jsme si to všechno odzkoušeli, že to všechno bude v pořádku a budeme to i tohle co zvládneme.
1: Tak ať to komisař dobře napíše při závěrečném hodnocení. Mým dnešními hosty ředitel oldtimeru Bohemia Rally Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Radek Bucha. Já vám děkuji, držím palce a držím také palce k dosažení možného titulu Filipa Maraše, jehož vy jste Radku spolujezdcem. Ale to je úplně děkujeme. Jiná soutěž, jiná díky. Kategorie. Hezký den a příjemné zážitky vám přeje také. Luboš Dvořák.
0: Signál Rádio. Signál.

0: Tady je Signál Rádio. Krásné středeční dopoledne. Za moment to nejlepší z 80. let, ten je Tati Karam, taky Michael Jackson nebo London Beat. Teď nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, v Brně, v ulici nad Kašnou, tady je nehoda a taky probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Stále se můžete nárazově zdržet. Ještě pozor na Praze 5, Dobřížská ulice hlásí dopravní nehodu. Tady byste ve snížené rychlosti měli projet bez problému. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 9.9. a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Poslanci budou i dnes jednat a hlasovat až do noci. Vládní koalice prosadila možnost pokračovat po 9. večer. Chce především přehlasovat senátní veto ke stavebnímu zákonu a úpravy novely o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Sněmovna může projednat i vyšší důchody pro lidi nad 80 let nebo změny v podpoře Ukrajinců. Hasiči už znají příčinu mohutného požáru Lidlu v Kladně. Způsobil ho zkrat elektroinstalace v podstřešním prostoru. Škoda je 170 milionů korun. Hasiči zásah ukončili včera večer a objekt předali majiteli. Při požáru se lehce zranil jeden hasič. Evakuováno bylo 53 lidí ze sousední ubytovny. Onkogynekologické centrum v Pražském Podolí čeká zřejmě konec. Ústav pro péči o matku a dítě ho před 7 lety modernizoval za 60 milionů korun. Teď ale hrozí jeho zrušení kvůli plánovaným změnám v pražském zdravotnictví. Centrum přitom patří mezi významná pracoviště pro léčbu gynekologických nádorů.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská městská policie získá desítku SUV vozidel. Půjde o vozy s hybridním pohonem, které budou součástí obměny vozového parku. Součástí zakázky, kterou už radní hlavního města odsouhlasili, je také dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, polepů a také radiostanic. Předpokládaná hodnota zakázky je 10 milionů 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený tenista prohrál ve čtvrtfinále s domácím Sheltonem po 4,5-hodinové bitvě 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7. Alcaraz v rozhodujícím super tiebreaku vedl 5-3 a nakonec podlehl 7-10. Zápas skončil až v půl čtvrté ráno a Sheltonovým soupeřem bude v semifinále Tiafoe.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je převážně zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme přehánky četnější. K večeru budou ale srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak jasno až polojasno. Ale i tady přibude během odpoledne oblačnosti a objeví se déšť, lokální přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. A místy bude foukat silný vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na Signál Rádio opět v rytmu 80. let.
0: Signál Rádio.
3: 11:03, hezkou středu. Velká dopravní stavba úspěšně pokračuje u Mladé Boleslavy. Víc prozradím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a Nick Kershaw, teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Král popu Michael Jackson teď s námi na Signál rádiu. Stavbaři v těchto dnech dokončují hloubení jámy pro tunel na stavbě obchvatu jízerního Vtelna na silnici 16 u Mladé Boleslavy, ale protože tady narazili na tvrdší horninu, tak se termín dokončení o něco prodlouží. Stavbaři navíc musí kontrolovat statiku nedalekého zámku Stránov. Víc prozradí vedoucí projektu Pavel Machek.
1: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, který už tady v této fázi nebylo možný. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch tracích prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Obchvat jízerního Vtelna povede 270 metrů dlouhým tunelem, který bude mít protihlukový obklad. A s dokončením stavby se počítá na podzim příštího roku. We'll be right back.

0: Zpěvačka Cher, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Klánovický les, který je největším na území naší metropole. Včera právě o jeho historii mluvil David Černý a prozradil, že kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tu ale často číhali loupežníci. Dozvěděli jsme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také, proč se vlastně lesu říkalo Vydrholec. To vše jste mohli slyšet včera v pořadu Miluju Prahu. A pokud jste ho v našem vysílání z nějakého důvodu nestihli, i tak ho pro vás máme. Stačí zajít do archivu na našem webu a pustit si ho. signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Sagwan Tofi teď ohořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy Fiction Factory, Buggles nebo Rick James. Zahraje už za moment. Uživejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Necelé 3 minuty zbývají do pravého poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Charles a Eddie, Samantha Fox nebo třeba Elton John. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už se o slovo hlásí kolegyně Lucie Sinková, ta přidá další zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte v Praze v ulici Jana Želivského ve směru na Ohradu. Tady se vytváří kolona z důvodu prací na silnici. Zdržíte se asi do 10 minut. Další komplikace potom čekejte na pražské magistrále v oblasti Muzea v obou směrech. I tady se vytváří krátké kolony z důvodu hustoty provozu a prací na silnici. Tak s tím počítejte, pevné nervy a šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryty. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryty. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční poledne přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku od obžaloby ze založení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Jeho vina se podle soudu nepodařila prokázat. Za několik menších případů žárství na Děčínsku mu ale potvrdil dvouletý trest a ústavní léčbu. Většinu trestu už si Lobotka odpykal ve vazbě, kde strávil od května 2023 do ledna 2025. Stavebnictví v Česku v prvním pololetí meziročně vzrostlo o 4,25%. Daří se hlavně výstavbě budov, zatímco infrastrukturní projekty mírně klesly. Poptávka po bytech zůstává vysoká. V Praze se za prvních 6 měsíců prodalo zhruba 3750 nových bytů. Problémem ale zůstává pomalé vydávání stavebních povolení. Za pololetí bylo vydáno asi 31,5 tisíce. Podle odborníků by ceny bytů klesat neměly. Turecké pobřeží bojující s rozsáhlými lesními požáry hlásí další evakuace. Plameny zasáhly okolí turisticky oblíbené Antalye, ale také Adany a Mersinu. Jen v okolí Antalye museli úřady evakuovat přes 200 domácností a nejméně 5 lidí skončilo v nemocnici. Situaci také komplikuje silný vítr. V provincii Mula už se hasičům podařilo požáry dostat pod kontrolu.
0: Co se děje v regionu?
1: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum za téměř 5 miliard korun. Většinu nákladů pokryly evropské dotace. Některá pracoviště už fungují od poloviny srpna, další se otevřou v říjnu. Po spuštění celého centra se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%.
0: Sport.
1: Hokejista Michal Řepík vstoupí už do 8. sezóny po návratu do Sparty a v 37 letech touží po jediném – získat s pražským klubem titul. Sparta na něj čeká od roku 2007. Řepík věří, že tým má letos sílu bojovat o nejvyšší příčky. Pražané posílili o Matěje Blimela a Jiřího Sekáče a novým trenérem je Patrik Augusta. Sezónu Sparta zahájí příští týden v Olomouci.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne zataženo až oblačno, i když výjimečně i slunečno. Od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přehánky i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme převážně polojasno až jasno, postupně od západu také oblačno a na většině území přehánky ojediněle bouřky. Nejvyšší dnešní teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Na signálu 80.
0: Signál Rádio.
2: 2 minuty po 12. hodině je stále s vámi Signál Rádio. Trénink lidské paměti je velmi důležitý. Pár tipů, jak na to, prozradím za moment. Nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Status Quo. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Samantha Fox na Signál Rádiu. Taky se vám stává, že si najednou nemůžete vzpomenout na nějaké datum, třeba narozenin, na něčí jméno nebo název písně. Nic si z toho nedělejte, nejste výjimkou a občas se to děje úplně každému. Zvlášť ve chvílích, kdy mozek dostane přehršle informací v krátkém časovém úseku. Naštěstí paměť se dá velmi lehce trénovat. Stačí, když si každý den do paměti uložíte jednu novou věc a tu si připomenete za 24 hodin. Takovýhle trénink mozku vám pomůže k tomu, aby vaše paměť sloužila co nejdéle a dokázali jste být neustále ve střehu a taky se učit novým a novým věcem. Tedy aspoň to říká vědecká studie, navíc hovoří i o tom, že právě díky tomuto postupu se mozek vrátí o několik let zpět, například do školních let, protože tenhle ten systém mozek právě zná ze školních lavic. Tak na to myslete, zkuste potrénovat i třeba po cestě z práce a já vám k tomu budu hrát ty nejlepší osmdesátky. Tohle je Elton John a Kiki D.

0: Roxette a hitovka, která nás pořád hodně baví. Za chvíli vás pozveme na velmi zajímavou výstavu do Brna a hrát budeme to nejlepší z 80. let. Bad Boys Blue, Annie Lennox a nebo třeba zpěvačka Sandra už za chvíli.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Za 2:45 jste se Signál rádiem. Brněnské nákupní centrum hostí zajímavou výstavu. Líbit se bude zejména tatínkům a jejich synům. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. V brněnské Olympii je Škodovka na Škodovce. Než by tedy před nákupním centrem už nebylo místo k zaparkování. Tyhle vozy sem dotlačili jejich majitelé proto, že tu probíhá výstava. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin a Clement až po současné elektrické modely. Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurin a Clement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra Saši Kolovrata. Vedle něj se představí řada vozů, které se nesmazatelně zapsaly do historie československého a českého motorsportu. K největším raritám jistě patří Škoda 1100 Supersport, vyrobená pouze ve třech exemplářích. Výjimečná je především také skladba samotné expozice. Část automobilů do Brna zamířila přímo ze Škoda muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se vozy dosud na jednom místě nepotkaly. Výstava v Olympii potrvá do 27. září. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: One More Time a Highland, chviličku před 13. hodinou, tady je Signál Rádio a za moment třeba Blondie, kapela R.E.M. nebo Kamufláž, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, v ulici Ve Žlípku, tady je nehoda dvou osobních vozidel a jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás potom čeká v Hostivaři, Pražská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, také se jezdí jedním jízdním pruhem a nárazově se můžete zdržet asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční odpoledne s datem 9.9. přeje Lucie Sinková. Policie ukončila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Od včerejšího odpoledne, kdy odjel na elektrokole ze Svojanova, se nevrátil domů do Linhartic. Policisté ho našli mrtvého. Podle strážců zákona se nejspíš vylučuje cizí zavinění. Dodejme, že muž u sebe neměl mobil ani své obvyklé léky. Slovenská vláda schválila nákup dalších 4 amerických stíhaček F-16, včetně výbavy za ně zaplatí zhruba 390 milionů eur, tedy 9,5 miliardy korun. Letadla by měla být dodána do konce roku 2030. V Oslu se v těchto chvílích koná pohřeb norského krále Haralda V. Připomeňme, že zemřel 28. srpna ve věku 89 let po delších zdravotních potížích. Na bezpečnost pohřebních ceremonií dohlíží zhruba 3000 policistů a v centru jsou nasazeny i protidronové systémy. Pohřební průvod vyrazil před hodinou od Královského paláce a právě v tuto chvíli začíná v katedrále mše. Česko zastupuje prezident Petr Pavel.
0: Co se děje v regionu?
2: Vypracování studie proveditelnosti, která se týká páté linky pražského metra, schválili pražští radní. Přípravu studie bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje. Nová linka s označením E by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až k severnímu terminálu vysokorychlostní železnice. Stavba by měla být na 220 miliard korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Světová atletika je na vzestupu. Její příjmy loni vzrostly o 15% na téměř 70 milionů dolarů. Přibylo i soutěží a vrcholné atletické akce sledují po celém světě stovky milionů lidí. Z rostoucích příjmů mohou těžit i sportovci. Světová atletika jim chce v současném olympijském cyklu rozdělit na prémiích 50 milionů dolarů, tedy více než miliardu korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne zataženo až oblačno, i když výjimečně i slunečno. Od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přehánky i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme převážně polojasno až jasno, postupně od západu také oblačno a na většině území přehánky ojediněle bouřky. Nejvyšší dnešní teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Na signálu 80.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Výstava, na kterou se vyplatí si zaletět. To byl dobrý tip dnes ráno a za chvilku si ho připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na start Talk Talk.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Kamufláž a Signál Rádio. Tip na dobrý výlet prozradil dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádio?
0: Už zítra se v Britském muzeu v Londýně otevře výjimečná výstava. Na ní bude k vidění tapisérie stará téměř 1000 let.
2: Tapisérie zachycuje události vedoucí k přepadnutí a dobytí Anglie Normany v roce 1066. Jsou na ní stovky postav rytířů, koní, lodí, ale také hrady i slavná Heliova kometa. Na této tapisérii není výjimečné jenom její stáří, ale také její rozměry. Jde o vyšité plátno z lněné látky, dlouhé přibližně 70 metrů a půl metru vysoké. Bude to poprvé v historii, kdy bude vystavená v jediné souvislé rovině v přísně klimatizované 70 metrů dlouhé vitríně. Kdybyste tohle dílo taky chtěli vidět, pak si naplánujte výlet do Londýna. Výstava potrvá do července příštího roku.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Elán, posloucháte Signál Radio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Kylie Minogue, Fool's Garden nebo Eruption. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Krach manželského vztahu stál za vznikem skladby, kterou jeden z členů kapely napsal za hodinu. Bohužel pár měsíců zůstala píseň na stole, protože se ve stejnou chvíli rozpadla i kapela. Formace se sice dala dohromady, ale v trochu jiném složení. Single nakonec vznikl, i když dost kostrbatým způsobem. Dokonce pro rádia musela vzniknout úplně jiná verze písně, zkrácena o klávesové intro. To vše se událo během roku 1982. Whitesnake, Here I Go Again.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Paul Abdul, chviličku před 14. hodinou, tady je Signál Rádio a za moment Phil Collins, ABBA nebo Pet Shop Boys. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 10, křižovatka ulic v Olšinách a Uvalská. Tady havaroval autobus, zdržíte se asi do 5 minut. Krátká kolona se tady vytváří, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezkou středu s datem 9.9. přeje Lucie Sinková. Platy vrcholných politiků by od ledna mohly vzrůst o 5%, pokud parlament neschválí jejich zmrazení. Prezident by tak poprvé pobíral přes 400 tisíc korun, konkrétně 402 400. Premiér a předsedové obou parlamentních komor by dostávali 324 100 korun. Řádovému poslanci by plat vzrostl o 5700, tedy na 120 700 korun. Dnešní mladí se mají v řadě ohledů lépe než jejich rodiče. Dovolená, auta nebo elektronika jsou pro ně dostupnější a lépe vycházejí i s příjmy. Největším problémem je ale bydlení. Ceny bytů a nájmu rostou výrazně rychleji než mzdy. V Praze dnes stojí standardní 70-metrový byt v přepočtu asi 15 ročních mest, zatímco v roce 2005 to bylo necelých 10. V thajské provincii Chonburi dnes ozbrojený muž zastřelil učitelku mateřské školy. Z budovy policie bezpečně evakuovala 44 dětí a další zaměstnance. Podezřelým je podle úřadu manžel oběti a zároveň policista. Z místa uprchl a následně se ukrýval v domě, který policie obklíčila. Motiv střelby zatím není známý.
0: Co se děje v regionu?
2: Další omezení dnes začíná platit na dálnici D7 na úrovni letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě mimo úrovňové křižovatky se uzavřel přímý sjezd k letišti. Řidiči tak musí pokračovat až ke sjezdu na centrum města. Tady se otočit a na letiště pokračovat ve směru z centra. Omezení, které bude podle policie způsobovat kolony, potrvá do 25. září. Alternativně je možné využít trasu od Tuchoměřic a přední Kopaniny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začala fotbalová Liga mistrů. Kdy do soutěže vstoupí český a slovenský zástupce? Tak to ví Petr Plintovič.
3: Úvodní kolo hlavní fáze je rozprostřeno do 3 dnů. Začalo se hrát včera a pokračovat se bude dnes i zítra. Právě ve čtvrtek vstoupí do Ligy mistrů Slavia doma proti Rasingulán. Na vítězný hetrik pak zaútočí šampion posledních dvou ročníků PSG. Pařížané hostí dnes večer Slovan Bratislava.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne zataženo až oblačno, i když výjimečně i slunečno. Od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přehánky i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme převážně polojasno až jasno, postupně od západu také oblačno a na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší dnešní teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Na signálu 80.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do Mánesa a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď s námi na Signál Rádiu. Hudební album, ze kterého se stala hitem pouze jedna jediná píseň. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jen si představte, že jsme zpět v 9. září 1971. Společnost Apple Records tenkrát vydala druhé solové album Johna Lennona nazvané Imagine. Z desky sice spatřil světlo světa jediný single, titulní píseň, která se ovšem stala mírovou hymnou a jedním z největších hitů 20. století.

Posouváme se do roku 1989, kdy vznikla britská chlapecká skupina Take That. Na konkurzech v anglickém Manchesteru byli totiž 9. záříový den Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen a Howard Donald vybráni, aby se připojili k pozdějšímu dvornímu skladateli pětice, Gerrymu Barlowovi.

Krám zavíráme před 12 lety. Kdo by neměl rád dárky? Jeden takový dostalo přibližně 500 milionů uživatelů iTunes, když se 13. studiová placka irských YouTube pojmenovaná Songs of Innocence objeví bez jakýchkoliv poplatků v jejich osobních knihovnách. Navzdory velkému humbuku si ale asi jen 5% z nich album do měsíce od vydání stáhlo, zatímco zbytek se snaží přijít na to, jak nechtěné LPčko smazat.

0: Hitovka, která nestárne, a velký umělec 80. let. Brzo už začne v Praze designový festival. Pozvánku přidám za moment a nebudou chybět ani osmdesátky. Třeba Whitney Houston, Michael Jackson nebo Bee Gees zahrají za chvíli.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř ve 3/4 na 3 je s vámi Signál Rádio. Milovníci designu se opět po roce dočkávají dalšího ročníku festivalu Czech Design Week. Co, kdy a kde bude k vidění, to ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, letošní v pořadí už 13. ročník Czech Design Week opět představí design a umění jak domácích, tak také zahraničních umělců. Každoroční oslava designové tvorby se i v tom letošním roce zaměřuje hlavně na novinky a nové proudy v designové tvorbě. Zároveň se ale veřejnosti pokusí představit různorodý svět designu, který umí přicházet s převratnými a velkolepými návrhy. Czech Design Week se letos rozšíří na nová místa. Jedním z nich bude třeba i dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, kde se expozice a přednášky zaměří na oslavy 70. výročí populárního časopisu ABC. Součástí 13. ročníku jsou také ceny Czech Design Award, které ocení nejvýraznější talenty tohoto festivalu. Tak a teď kam se od 10. do 13. září přijít na trendy v designu podívat. Hlavním dějištěm bude pražský Mánes, ke kterému se přidává, jak už jsem říkal, dům u Zlatého prstenu na Praze 1, anebo krom dalších třeba také Rottmeyerova vila v 6. městské části. Tak se přijďte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Erasure uzavřeli 14. hodinu. Za moment budeme hrát znovu to nejlepší z 80. let. M People, Joe Cocker nebo Rod Stewart. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se ve středu Brna v ulici Poříčí, je nehoda osobáku a dodávky, vytváří se kolona, tak počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký zářijový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Hnutí ANO by podle zářijového průzkumu vyhrálo volby do sněmovny s 31% hlasů. Druhý STAN posílil na 18%. Třetí ODS naopak klesla na 12%. Piráti by získali necelých 9% a SPD 7,5%. Motoristé by se do sněmovny nedostali. Rodiny v tíživé finanční situaci budou od 16. září znovu moci žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Na první pololetí mohou získat až 1500 korun nově, ale rodiny hmotné nouzy až 5000 korun na dítě za celý rok. Program Darujeme kroužky dětem podporuje děti od 3 do 18 let. Od roku 2022 už rozdělil zhruba 33 milionů korun více než 20 tisícům dětí. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypsal předčasné volby. Konat se budou 25. října. O jejich vypsání dlouhodobě žádala opozice, která ale požaduje férové podmínky.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města posvětili uzavření 30-leté smlouvy s Českými dráhami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé, a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český fotbal dnes nabídne hned 4 zajímavé zápasy. Jaké, řekne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Fotbalová liga nabízí 2 dohrávky. V 17 hodin hostí Jablonec Ostravský Baník. V 19 hodin pak hraje Hradec Králové z Plzní. Na programu je i pohár. Prostějov přivítá v 18 hodin Sigmu Olomouc. O hodinu později nastoupí Sparta na stadionu Viktorky Žižkov.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude nejdřív zataženo až oblačno, ve východní polovině území většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů Celsia na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. A zítra přes den oblačno až polojasno a na horách se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy i 23 stupňů Celsia. Na signálu opět 80. léta.
0: Signál Rádio.
4: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Duren Duren. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Joe Cocker teď s námi na Signál rádiu. Minulý týden se zpěvačka Madonna pochlubila na Facebooku fanouškům dárkem, který dostala k narozeninám od hudební televize MTV. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Pet Shop Boys oznámili na Instagramu příchod nové desky. Bude se jmenovat A Man from the Future, tedy muž z budoucnosti, a vyjde 9. října. Den předtím pořádají speciální akci v Manchesteru, kde celé album také zahrají a promluví o jeho vzniku. Zajímavé je, že songy jsou víc než 13 let staré a až teď je duo doladilo k dokonalosti. Alphaville se potýkají s menším skandálem a radost z toho nemají hlavně fanoušci. Kapela měla totiž vystoupit na německém festivalu Glücksgefühle. Pořadatel jejich show ale nakonec z programu na poslední chvíli vyškrtnul. Údajně zatím stojí politické výroky frontmana Mariana Golda, který se proti rozhodnutí na sítích ostře ohradil. Skotská kapela Simple Minds pak oznámila turné k oslavám 5 dekád na scéně. Odstartuje v dubnu příštího roku a čítá celkem 34 koncertů v Evropě a Austrálii. Nejblíž k nám zahrají v německém Berlíně nebo Mnichově. A velkou událostí v minulém týdnu byly nedožité osmdesátiny Freddieho Mercuryho. Brian May sdílel videa z takzvaných Freddy Days ve Švýcarsku, kde davy fanoušků zpívají Happy Birthday u jeho sochy. Akce měla i českou stopu, protože vystoupilo hned několik našich hudebníků, včetně pražské kapely Queenie. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádio.

0: Hrajeme to nejlepší z 80. let, jsme Signál Radio. Za moment přijde řeč na dnešní mezinárodní den, mohu malinko napovědět, slaví velmi dobrá a křupová pochoutka. Pokud jste nedočkaví, chtěli byste vědět, o co jde, tak se mrkněte na náš Facebook, tam jsme se o tom pěkně rozepsali, jinak řeč na to přijde za moment. Do té doby Fancy, Donna Lewis a nebo třeba Queenie.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Je 3:15, doufám, že vaše pracovní směna se chýlí ke konci, stejně jako mě, protože ve studiu nachystaná Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj, to teda dík, protože mě nekončí.
0: Tobě začíná.
1: Mě začíná.
0: Ale ještě musíme doplnit, bych řekl, jednu věc.
1: Ano.
0: Já jsem to nakousl před chviličkou. Jo? Mm-hmm. Vonavý, křupavý, vůně dokáže přilákat ke stolu celou rodinu.
1: Mm-hmm.
0: A nejčastěji je v neděli. Co to je?
1: Jako to byla hádanka.
0: Ano.
1: Vonavý, křupavý, no nějaký kuře asi, já nevím.
0: No, takhle, možná, těsně vedle. Dneska je Mezinárodní den řízku.
1: Aha.
0: A je úplně jedno, jestli kuřecí, vepřový, telecí.
1: Jasně.
0: Nebo holandský. Mimochodem, do jaké skupiny patříš ty? Vepřový nebo kuřecí?
1: Kuřecí.
0: Kuřecí.
1: Rozhodně kuřecí. Ty?
0: Vepřový.
1: Jo?
0: Pořádnou kotletu.
1: No, tak jo.
0: Ale řekněme si upřímně, řízek milujeme všichni.
1: Ano.
0: Uděláš ho dneska večer po práci?
1: Myslím, že rozhodně ne, nebude na to čas, ale někdy bych si ho ráda udělala, no. To jsi mě teďka úplně navnadil.
0: Tak jedno je jisté, Terka dneska slavit nebude.
1: Ne.
0: Ale bude vás zásobovat těmi nejlepšími osmdesátkami. Já se loučím, mějte se krásně a slyšíme se zítra v 11. Těším se, ahoj.

0: deštěm za okny jsme se na Signál rádiu dostali těsně před 16:15 odpolední. V rychlosti se podíváme na silnice a poslechneme si zprávy Blanky Holoubkové a potom už tady na vás budou čekat osmdesátky od ELO, Fleetwood Mac nebo Kim Appleby.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou dvou osobáků počítejte na Rozvadovské spojce ve směru z centra, a to přímo na pomezí metropole Zličín. Je to neprojezdný pravý jízdní pruh, takže možná počítejte i s lehkým zpožděním. Mějte šťastné cesty.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha. Signál Rádio, zprávy.
2: Dobrý den vám přeji. U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Sněmovna bude moci i v druhý den zářijové schůze projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor ANO, SPD a motoristů chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnovení elektronické evidence tržeb. Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o 5%, pokud vládní koalice neprosadí v parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5 700 na 120 700 korun. Britský král Karel III. Informoval vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny. Jejich pozice je podobná pozici soukromých občanů s obchodními a charitativními zájmy.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražský dopravní podnik plánuje nákup dalších 25 kusů tramvají Škoda 52T. Jde o nákup vozidel v rámci existující rámcové smlouvy. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun. O 40 milionů korun se postará dotace z Evropské unie. Dodejme, že Praha, respektive dopravní podnik hlavního města Prahy, zatím objednal už 71 tramvají. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Olympijský vítěz z Paříže, Brit Alexi, bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech. Ten je podruhé a naposledy zařazen do seriálu Mistrovství světa.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Ve čtvrtek očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Denní teploty budou mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy teploměry ukáží kolem 23 stupňů a na horách kolem 13. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Krásnou středu všem, co ladí Signál Rádio. Čtvrtá hodina nám odbyla, ze studia vás moc zdraví Terka Veselá. A abychom si dnešek trošku proslunili, když už se nám takhle zatáhlo, tak se budeme hrát hity jako Calling America, Little Lies nebo Wild World. A potom taky zavítáme do Brna, do zbrusu nové multifunkční haly na výstavišti. Tak si to nenechte ujít, ale prozatím užívejte poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mr. Big a Wild World, to vám hrálo Signal Radio. Jihomoravská metropole se chystá na první sportovní akci v nové multifunkční hale na brněnském výstavišti a bude to mistrovství Evropy žen v házené. Česko bude takovou vrcholnou házenkářskou akci hostit po dlouhých 36 letech. Jak to nyní před dokončením na stavbě haly vypadá, prozradí mluvčí té arény Edita Smělíková.
1: Pracujeme na všech dokončovacích pracech. Těch prací je celá řada. Aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček, dokončovali se velké LED obrazovky, které jsou na fasádě. Z venkovních prací se dokončují vlastně příjezdové cesty, parkoviště.
0: Město by mělo hotovou stavbu převzít od stavitele 25. října. Mistrovství Evropy žen v házené se uskuteční v nové brněnské hale od 4. do 8. prosince. Dále se zde ale plánuje i například mistrovství světa ve sportovním lezení a řada kulturních akcí.

0: Na Signál Rádio jsme se vydali do Francie s Mikem Oldfieldem a Maggie Riley a dost možná se tam znovu podíváme i dnes večer s kolegou Martinem Hovorkou. Ten už se na vás totiž těší se signály světových hitparád, které tentokrát budou opět světové, ale dnes doslova, protože vás čeká světový žebříček ze začátku září roku 1981. Tak pokud si chcete poslechnout 10 nejlepších hitů té doby, dozvědět se něco o Kim Wilde, Anece nebo Michaelu Jacksonovi a zároveň být ve skvělé společnosti Martina Hovorky, tak nás laďte už dnes po 21. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po 4 vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Středečním odpolednem vás provází Signal Radio a jeho osmdesátky. Do konce hodiny například od Koreany, Boney M. nebo Stevieho Wondera. Tak ti už za chvíli.
1: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Annie Lennox nás na Signál rádiu přenesla do 2 minut před 5. Skrze celou nás budou provázet zprávy Blanky Holoubkové, tak s námi zůstaňte i u nich. A potom už 80ky od Cyndi Lauper, Smokey nebo Pointer Sisters.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášená nehoda je momentálně na Pražském okruhu ve směru na D1, kde se na 20. kilometru srazilo osobní auto s kamionem. Návěs kamionu zasahuje do pravého jízdního pruhu, takže tady počítejte s tvořící se kolonou. Bezpečné cesty vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsou tady zprávy a s nimi Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, uvedl to mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu. V souvislosti s ním přišlo o život 7 lidí a 10 se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Ve věznici v Kinšperku nad Ohří se dva odsouzení pokusili o útěk. Plánovali přelézt areálový plot, ale díky rychlé reakci zaměstnanců se mužům jejich čin dokonat nepodařilo. K incidentu došlo už před 2 měsíci. Vězeňská služba České republiky zveřejnila záběry z dotyčného dne, ale až nyní. Britská letiště dnes opět zrušila nebo odložila stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve 2 dnech bylo zrušeno přes 2000 letů. Na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů. Ministryně dopravy si dnes předvolala šéfa dispečerské společnosti a hodlá v projevu k poslancům potvrdit, že za problémy není kybernetický útok.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude probíhat v roce 2029. Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Liberci bude v pátek cíl první ze 3 etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve dvoučleném pelotonu budou i osobnosti české cyklistiky Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Akce navazuje na odkaz závodu Míru a jejím cílem je spojovat lidi napříč hranicemi prostřednictvím sportu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude oblačná až polojasná obloha a na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 23 stupňů a na horách kolem 13. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hezký den se 17. hodinou. Od mikrofonu vás zdraví Terka Veselá. Každopádně si ho ode mě už za okamžik převezmou Cyndi Lauper, Smokey nebo Pointer Sisters. V ulicích našeho hlavního města se začal natáčet seriál podle knižní předlohy, kterou jste určitě nemohli minout. Takže za chvíli si povíme, co přesně to bude a na koho můžete na podzimní procházce Prahou narazit. Prozatím mějte ale pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vezete se na středečních vlnách Signal Rádia, které byly díky Pointer Sisters plné energie. Každopádně máme 9. září a to je přesně rok ode dne, kdy se čekala velká fronta v centru Prahy na knihu, kterou jste určitě nemohli minout, a to knihu Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Ten se proslavil hlavně šifrou mistra Leonarda. Každopádně Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, takže je takové pěkné číst o místech, které znáte. Zároveň teda ale věřte, že se i něco dozvíte, a to i pokud v Praze žijete několik let. Ale pokud nejste zrovna rození čtenáři, možná by vás mohlo zaujmout, že se prý oficiálně začala natáčet seriálová adaptace. A to samozřejmě kde jinde, než právě v naší hlavní metropoli. Barandovské ateliéry v červenci započaly stavbu laboratoří nebo hotelových pokojů. Ale už teď prý můžete potkat štáb s hlavními hvězdami Morganem Spectrem a Rebekou Hall, kteří představují ústřední duo, a to právě v ulicích Prahy. Takže pokud někde narazíte na filmové štáby, možná na vlastní oči uvidíte právě tento seriál u jeho vzniku. Každopádně zatím si budeme muset vystačit pouze s touto knižní předlohou, takže možná i to může být takový příjemný tip pro ty, kteří ještě knihu neskusili, ale v tomhle počasí rádi s nějakou knížkou usednou na gauč s čajem nebo kávou. Tak já věřím, že se máme na co těšit, ale mnohem dřív nám na Signal Rádiu zaspívá Bruce Springsteen. Tak si jeho hit Streets of Philadelphia užijte.

0: Na Signal Radio nás navštívily holky z naší školky a s dobrou náladou, kterou nás nabili, budeme poslouchat hity od Tiny Turner, Big Mountain nebo Kim Carnes. Tak se na ně počkejte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signal Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Stalo, že ten ve skutečnosti žádnou z písniček nenaspíval, ale většina hitů se připisuje zpěvákovi Tomovi Hookerovi. Co se hitu Holiday Night týče, tak ten vznikl roku 1989, patří tedy k pozdější tvorbě Den herou a velmi rychle se stal oblíbencem z žánru Italo Disca, a to i přesto, že vykazuje jisté prvky ojedinělosti, jako je třeba neobvykle dlouho vytvářené napětí před taneční částí. Tak pojďme zavzpomínat na prázdninové noci.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jedinečná Celine Dion zavírá 17. hodinu. Na Signal Rádiu se můžete těšit, že po celé budou pokračovat osmdesátky v podání New Order, Starship nebo Johna Travolty, ale ještě předtím nás čeká doprava a zprávy Blanky Holoubkové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme na D1 ve směru na Ostravu, kde havarovalo vozidlo na 278. kilometru. A jelikož je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s pravděpodobným zpožděním. Poklidné cesty po zbytek dne vám přeje Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den, u zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Tuzemští cestovatelé čím dál více využívají podzimní dovolené. Oblíbené jsou zejména kvůli ceně, která je až o třetinu výhodnější než ta v hlavní sezóně. Nejvyhledávanějšími destinacemi jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, jako Dominikánská republika nebo Thajsko. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce, který byl obžalován ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudu se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání zase odvolal. Apple dnes večer odstartuje jednu z nejočekávanějších tiskových konferencí posledních let. Značka uvede skládací iPhone, novou generaci iPhoneů 18 Pro, Apple Watch a AirPods. Cena skládacího iPhoneu se vyšplhala až ke $3,000, což je více než 62 tisíc korun. To z něj udělá nejdražší telefon od Apple v historii.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská městská policie získá desítku SUV vozidel. Půjde o vozy s hybridním pohonem, které budou součástí obměny vozového parku. Součástí zakázky, kterou už radní hlavního města odsouhlasili, je také dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, polepů a také radiostanic. Předpokládaná hodnota zakázky je 10 milionů 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nastaly změny ve vedení Českého tenisového svazu. Na svou předsednickou funkci dnes rezignoval Jakub Kotrba. Svaz místo něj povede dosavadní místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 23 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezký večer s 6. hodinou, máme tady další 60-minutovku 80. Ale jelikož máme pomalu, ale jistě čas večeře, tak chutě vám za chviličku bude dělat kolega Jirka Svoboda, který bude ve svých signálech z minulosti mluvit kromě jiného o hot dogu. Tak se na to radši nejdřív najeste a my jdeme zatím na hudbu. Pěkný poslech vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Éterem se nesl hit Nothing's Gonna Stop Us Now. Už za chvíli se v něm objeví Greased Lightning, ale nejdřív se slova ujímá kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, v kalendáři je datum 9. září, což byl v roce 1884 údajně den, kdy byl vynalezen hot dog neboli párek v rohlíku, ale nejenom kulinářská výročí stojí za připomínku.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1998 jedna cestovní kancelář poprvé umožnila dostat se mini ponorkou k vraku Titaniku. 1 000 000 korun za lístek dali 4 zájemci. V roce 1997 byla za účasti prezidenta Václava Havla otevřena velká Palfiovská zahrada na jižním svahu Pražského hradu. Pro veřejnost tak byla zpřístupněná po dlouhých 25 letech. V roce 1976 německá televize ZDF začala vysílat seriál Včelka Mája. V roce 1967 bylo vyexpedováno poslední pivo uvařené v Buštěhradském pivovaru. První písemná zmínka o pivovaru pochází z roku 1548. A v tento den v roce 1948 začalo fungovat protialkoholní oddělení u Apolináře. Dnes je to oddělení léčby závislosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Why it's greased lightning?

0: Půl sedmé jste na vlnách Signal Rádia, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let už po dobu 5 let. A určitě v tom budeme pokračovat i nadále. V následujících minutách například s Madonou, Michaelem Jacksonem nebo Europe.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: 80. let jsme si hráli na Signál rádiu, kde nás teď za mladou vojenskou historií zavede Luboš Dvořák.
1: Kluby vojenské historie pomáhají uchovávat a oživovat příběhy a vzpomínky spojené s různými obdobími našich dějin. Ať už jde o středověk, husity a 30-letou válku, Napoleona nebo prusko-rakouský konflikt roku 1866. Později první světovou válku i s československými legionáři, včetně druhého globálního konfliktu. Ovšem už tuto sobotu se ve Vlině vsi Umělníka sejdou veteráni studené války na vzpomínkové akci Štít 2026. Ta připomene 54. výročí vojenského cvičení Štít 1972 z období Varšavské smlouvy. Návštěvníci a pamětníci si tak připomenou dobovou vojenskou techniku, včetně tanků a BVPček, maskáčů, výstroje a výzbroje tehdejší československé armády nebo ukázky života v polních vojenských táborech. Na vyhodnocení a vzpomínání na ztracené dva roky na vojně bude určitě čas u večer taneční zábavy a ohňostroje. Rozchod ve Vlině vsi v sobotu velí Luboš Dvořák.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech s Kohoutem logo.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, máme lehce po sedmé, vy jste na tom nejlepším signálu, spolu s vámi stále Terka Veselá. A přestože času, než dnes ulehneme ke spánku, je ještě dost, my si co nevidět povíme metodu, která by vás měla uspat za pouhé 2 minuty. Tak jestli se vám to povede, je otázka dnešního večera, ale nejdřív se pojďme probudit s Bananaramou, Duran Brands a Sandrou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Se Sandrou jsme se na Signál rádiu dostali do 2 minut před 7:45. A 2 minuty, to je údajně doba, ze kterou byli vojáci za druhé světové války schopni usnout. A to za jakéhokoliv hluku a rozruchu. My si dnes jejich metodu představíme, takže pokud máte někdy problém s usínáním a už nepomáhá ani meduňkový čaj, ani počítání oveček, tak třeba pomůže právě tohle. Psycholog Winter prý kdysi přišel na to, že nespavost nepramení primárně z myšlenek, ale z fyzického napětí. A metoda, kterou vyvinul, spočívá tedy v tom, že musíte naprosto uvolnit celé tělo. Takže si lehnete a začnete obličejem. Cíleně a vědomě uvolníte čelo, oči, čelisti, bradu a jakmile budete mít pocit, že se váš obličej roztekl, tak přejdete na tělo. A opět, vědomě uvolňujete od zhora dolů každičký sval vašeho těla. Pro vaši nervovou soustavu je to právě prý signál, že jste v naprostém bezpečí. Tady to ale nekončí. Jakmile jste rozteklí na madraci, přichází možná ještě náročnější část, a to vymazat jakékoliv myšlenky spojené s pohybem. Alespoň 10 vteřin si máte představovat, jak například ležíte na kánoji na hladině klidného jezera nebo v houpací síti v naprosté tmě. A mozek by měl údajně vypnout svá analytická centra. No a to je celý. Určitě to není nic jednoduchého, vojáci to prý trénovali až 6 týdnů, takže na sebe nebuďte až moc přísní, když se vám to na poprvé nepovede, ale tak za zkoušku rozhodně nic nedáte. Tak sladké sny a to doopravdy, protože tady máme

0: To byla Helena Vondráčková a hit Čas je proti nám. A já musím nesouhlasit, protože nám čas za chvíli umožní, že někdo z vás bude moci určit, co si u nás na Signál rádiu zahrajeme. Takže pokud byste rádi slyšeli nějakou vaší oblíbenou osmdesátku, až se v éteru ozve výzva na signály pro radost, volejte na 910 260 910. Do té doby Traveling Wilburys, Lionel Richie a Roxette.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásně.

13. září v areálu vinařství Johan V. v Třebivlicích. Naživo zaspívá hity jako You're My Heart, You're My Soul, Sherry Sherry Lady nebo Brother Louie a vy toho můžete být součástí. Každé ráno v tomto týdnu s námi hrajte kvízovou hru Ano nebo ne a získejte ne dva ani tři, ale rovnou 4 vstupenky na tenhle krásný večer. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Odbyla 8. hodina, pohodový večer vám ze studia Signal Rádia přeje Terka Veselá. Před námi jsou další skvělé osmdesátky, v pár následujících minutách nám bude dělat radost Elton John, Hot Chocolate a Enya. A potom samozřejmě i klasicky Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti. V těch se dozvíme, jaký opravdu zásadní single spatřil světlo světa právě 9. září, nebo jaká kapela byla v tento den založena. Tak pojďme na to.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hlas Eni ve vodil éteru Signál rádia, ale teď už ji vystřídá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Jen si představte, že jsme zpět v 9. září 1971. Společnost Apple Records tenkrát vydala druhé solové album Johna Lennona nazvané Imagine. Z desky sice spatřil světlo světa jediný single, titulní píseň, která se ovšem stala mírovou hymnou a jedním z největších hitů 20. století.

Posouváme se do roku 1989, kdy vznikla britská chlapecká skupina Take That. Na konkurzech v anglickém Manchesteru byli totiž 9. zářijový den Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen a Howard Donald vybráni, aby se připojili k pozdějšímu dvornímu skladateli pětice, Gerrymu Barlowovi.

Krám zavíráme před 12 lety. Kdo by neměl rád dárky? Jeden takový dostalo přibližně 500 milionů uživatelů iTunes, když se 13. studiová placka irských U2, pojmenovaná Songs of Innocence, objeví bez jakýchkoliv poplatků v jejich osobních knihovnách. Navzdory velkému humbuku si ale asi jen 5% z nich album do měsíce od vydání stáhlo, zatímco zbytek se snaží přijít na to, jak nechtěné LPčko smazat.

0: Lukáš Bláha vám přeje středu, kterou nebudete chtít odstranit z paměti.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Půl deváté jste naladěni na ten nejlepší signál a jelikož je dneska středa, tak to znamená, že včera vyšel další nový díl pořadu Miluju Prahu. David Černý tentokrát mluvil o historii největšího lesa na území naší metropole, kterým je Klánovický les. Ale nebojte, pokud jste díl včera ve vysílání nestihli, tak už dnes ho máte v archivu na našich webovkách signalradio.cz. Tak je navštivte.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louis a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signalradio.cz.

9:15, čas, kdy z éteru signál rádia mezí Alphaville a spolu s nimi Terka Veselá. Já vám přeju krásný zbytek večera, my se slyšíme zase zítra ve 4, takže se budu těšit. A vy užívejte s Cliffem Richardem, Police nebo Cher a potom hlavně s kolegou Martinem Hovorkou, který se ujímá vysílání hned po 9. Tak se mějte parádně, ahoj.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Hezký dobrý večer, zdravíme všechny fanoušky hudby 80. let. Já jsem Martin Hovorka a my se tu společně opět po týdnu potkáváme na Signál rádiu. Před námi je další hudební žebříček z 80. let. Tentokrát vám představím, jaké písničky se hrály v roce, kdy měla svatbu Diana a Prince Charles, to znamená rok 1981, což je také rok stěžení pro raketoplán Columbia, který podnikl svůj první let. No a česká komedie Krakonoš a lyžníci měla v tomto roce premiéru. A ačkoliv ten film je ze zimního prostředí, tak premiéru měl už v září. Vlastně touto dobou, ale v roce 1981 Krakonoš a lyžníci měli premiéru. Takže muzika a události staré přesně 45 let, to nás dneska čeká.
0: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Když od svého současného věku odečtete 45, tak zjistíte, kolik vám bylo, když Depešáci měli tuhle písničku Just Can't Get Enough. Možná se někdo dostal do mínusu, ale s tím si nějak poradíme. Tak ať se vám hezky poslouchá a pojďme si dát 10 největších hitů měsíce září v roku 1981.

0: singly skupiny Depeche Mode byly takové temné, až možná dokonce řekl bych melancholické, ale najednou se Depešákům rozsvítilo a řekli si, že chtějí udělat vyloženě taneční věc, tak udělali tohle, Just Can't Get Enough, a najednou je znal celý svět. My si hrajeme desítku největších hitů tak, jak se v hitparádách drželi na týden přesně před 45 lety. Desítka největších hitů z celého světa právě dnes tady u nás na Signál rádiu, září roku 1981. A vy už víte, jaká byla tehdy ta desátá nejúspěšnější písnička. To byla ta, kterou jste slyšeli, Just Can't Get Enough, a de facto třetí single kapely Depeche Mode. Vyšel 7. září, takže on se na začátku září už procpal na 10. místo celosvětově. No nic, posouváme se dál. A teď tady mám, milí posluchači, jeden ohromný letní hit roku 1981. Čeká nás britská kapela Modern Romance, která všechno vsadila tehdy na jednu kartu. Opustila takový ten elektronický synth-pop, přidala trubky, chytlavé perkuse a vytvořila klubovou hymnu, která dobila nejenom britskou hitparádu, ale i tu celosvětovou. Tohle je jejich první a zároveň poslední velký hit, Everybody Salsa, taková jednohubka, ale věřím, že vás takhle na začátku nového školního roku potěší stejně jako mě. Hezký večer.
1: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Ladíte Signál Radio a toto byla píseň, která odstartovala takovou tu ohromnou vlnu latinskoamerické horečky po celém světě. Everybody Salsa a písnička, která je taková jako latinskoamerická, ale natočila jí a naspívala jí londýnská kapela Modern Romance. Tady jsou signály světových hitparád. Dneska celou hodinu vám nabízíme největší hity tak, jak se umístili v celosvětovém hudebním žebříčku na začátku nového školního roku v září roku 1981. A my se z 9. posouváme na 8. místo, kde nás čekají klasický osmdesátky. Pure disco. Hele, nezaměnitelný blondětý účes, dáma, ze které vychází mraky energie a spolu s ní i píseň, která tomu dnešnímu vysílání dodá energii. Druhý single Kim Wilde z roku 1981, ten definitivně potvrdil, že na scénu nastoupila nová popová krása.

Posloucháte Signál Radio, když v roce 1981 Kim Wilde debutovala s písničkou Kids in America, tak se všichni ptali, jestli to náhodou nebyla jen náhoda. A ta odpověď přišla hned o pár měsíců později, protože její rodinný hudební tým, brácha Ricky a táta Marty, pro ní napsali tuhle kytarovou jízdu, která nejenom že zbourala evropské hitparády, ale ona se po celém světě prodávala v milionech kusů. To byla Kim Wilde a její druhý single Check Your Love. No a pak samozřejmě už to známe ten příběh, protože přidávala další a další hity a s nimi se dokonce dostala i do 90. let, takže tady s námi byla opravdu dlouho aktivně činná. Tak to je, přátelé, Kim Wilde, ta osmá nejúspěšnější písnička celosvětově před 45 lety. No a než si budeme hrát další písničky z toho světového hudebního žebříčku ze září roku 1981, tak si dáme takovou drobnou pauzu. Čeká nás naprostý úlet a obrovský fenomén roku 1981. Teď si budeme hrát americko-australského hudebníka, který složil silně chytlavou písničku s, řekl bych, až přehnaným italským přízvukem. Ta skladba, kterou teďka uslyšíte, Shut Up Your Face, tak ta se stala celosvětovým megahitem a dokonce v britské hitparádě zablokovala na prvním místě posmrtný single Imagine od Johna Lennona.

0: Ladíte Signál Rádio a vidíte, i mě tato píseň pobavila. Po této humorné písni už svět o tomto zpěvákovi nikdy neslyšel a říkám si, jestli ona to není škoda, protože nahrát občas takovouhle super veselou písničku, to se rozhodně nevochodí. Joey Dolls. Někdo, a asi by to bylo správné, číst jeho jméno jako Joey Dolce, protože on zpíval italsky. Dolce. Nějaké italské dolče, tady se to krásně propojuje, protože po nějakém dobrém dortíku, sladkosti, se člověk vždycky usmívá, stejně jako to dělal tento zpěvák v této písni. Takže přátelé, naprostý úlet roku 1981, ale jsem rád, že se vám tuto písničku mohl představit a že jsme si ji připomněli. Možná i někdo z vás slyšel úplně poprvé, možná vám cukali koutky, protože jste si říkali, že jste ji řadu let neslyšeli a že vám tohleto aspoň osvěžilo paměť.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Dáme si britskou skupinu Electric Light Orchestra, zkráceně ELO, a jejich Hold On Tight, protože tohleto byl zásadní hit 81. roku.

Skvělá písnička od roku 1981, mega hit Hold On Tight. A pokud jste pozorně poslouchali tady tu rock'n'rollovou pecku, která je propojená s tehdejšími moderními synťáky, tak se si možná všimli, že celou jednu sloku zpěvák Jeff Lynne odspíval ve francouzštině. Že jo, víte, že jste to slyšeli, no? Tak tohle byly Electric Light Orchestra a písnička, která jako vyzněla hodně pozitivně z toho našeho vysílání. Tady je Signál Radio, vysíláme hudební žebříček tak, jak vypadal září roku 1981. Vracíme se do hitparády z 81. roku a posouváme se na šesté místo, ze kterého nám budou zpívat Human League.

rádiu byli Human League tady s námi. Tohle to byla taková, dá se říct, otevřená zpověď jejich frontmana Filipa Oakeyho, který v té písni zpívá doslova, byl jsem manželem a milencem zároveň. Takže on vlastně tím naráží v té písni na to, že v minulosti, tenkrát, ještě na konci 70. let, byl své tehdejší manželce tak trochu nevěrný. No ale šel s pravdou ven a říkám si, že na rok 1981 docela kontroverzní text, protože takhle otevřeně se o vztazích nemluvilo a už vůbec ne, nespívalo. Takže přátelé, toliko další pecka, která drtila hitparádové žebříčky na začátku září 81. roku. No a já jsem si říkal, než se vrhneme na top pětku, že bychom si mohli dát jednu českou pecku právě z léta 1981. Jistě znáte slavný hit od Jacksons Blame It On The Boogie. To je ta písnička, to už je samozřejmě klasika let 70. Refrén zní takto. Prostě mladý Michael Jackson a celá jeho rodina. No a umíte si představit, že by tady ta písnička se zpívala i v českém jazyce? Marie Rotrová se postarala o tuto cover verzi v roce 1981. Tak pojďme si poslechnout, jak zní Jacksoni v českém jazyce. Muž číslo 1 se to jmenuje. A vy posloucháte Signál Radio, já přeju pěkný večer.

0: Posloucháte Signál Radio. Ostravská rodačka v roce 1981 dokázala, že má v hlase úplně stejný soulový groove jako tehdejší největší americké hvězdy. Tak to byl důkaz, že Marie Rotrová se opřela i do rodiny Michaela Jacksona. Byl to její muž číslo jedna a písnička z 81. roku. Těch skladeb z tohoto období, skladeb starých 45 let, nás čeká ještě dneska pět, protože si odehráme pět největších hitů měsíce září 81. roku celosvětově. Tak buďte s námi.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Víte, co je neuvěřitelný, že už v tom 81. roce skupina Rolling Stones měla za sebou 20-letou kariéru. Uteklo dalších 45 let, jsme v roce 2026 a Stouni tu jsou stále. Nesmrtelní.

0: Tohle to je čistokrevný rock and roll, Rolling Stones a jejich písnička Start Me Up, ale mohlo to být všechno úplně jinak, protože Stoni tuhle písničku nahráli už o 6 let dříve, tedy v 75. roce, ale tehdy ji nahráli jako reggae. No ale protože s tou verzí skupina Rolling Stones nebyla spokojená, tak tu skladbu na 6 let zamkla v archívu a pak po 6 letech v 81. roce tuto skladbu znovu vytáhli, znovu se k ní vrátili, přidali tam kytary, trošku jako přitvrdili a se z toho stala tahle nesmrtelná klasika. Takže Rolling Stones a Start Me Up za námi, dokonce písnička taková, že se líbila moc Billu Gatesovi. Traduje se, že on dal tehdy kapele 3 miliony dolarů, jen aby v jeho reklamě na Windows 95 mohla zaznít slova stiskni tlačítko start. No, to jsou slova z té písničky stiskni tlačítko start. Víme, že když se objevily Windows 95, tak tlačítko start bylo to nejstěžejnější na celém tom operačním systému. Každopádně jsem rád, že jsme si tady ten rockovej motor dali v našem vysílání a že jsme si připomněli, jak zněli Stouni na začátku 80. let. Teď si dáme zase něco z jiného gusta. Teď si dáme Aneku, písničku Japanese Boy. Možná si říkáte, že to je taková exotická asijská kráska v kimonu s černou parukou, ale ve skutečnosti se jedná o skotskou folkovou zpěvačku. Takže Aneka a další legendární věc našeho dnešního vysílání. Toto je Japanese Boy na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Posloucháte Signál Radio, toto je zpěvačka Mary Sandeman, ovšem to jméno nezní světově, to si pojďme říct, tady se hodil spíš ten pseudonym. Tak vymysleli Aneku, pseudonym vznikl úplně náhodou a to v telefonním seznamu v Edinburgu. Zpěvačka tehdy s producentem vymýšlela, jaké umělecké jméno by se k její asijské tematice hodilo, tak začali listovat tlustým telefonním seznamem, až narazili na jméno Anika. Ale aby se ta skutečná paní, která se tak v Edinburgu jmenovala, nenaštvala, tak změnili prostřední písmeno na E. Takže z Aniky vznikla Aneka. No a hudební fenomén byl na světě. Dáme si další sympaťáky. George Michael a Andrew Ridgely. A přátelé, tohle už je ochutnávka z našeho příštího dílu Signály světových hitparád v roce 1982. A budeme si rád i toto duo. George a Andrew. Tady je kapela Wham a Young Guns.

0: Takhle zněl začátek hudební kariéry skupiny Wham. Teprve 19-letý George Michael, kterému dokonce tato písnička zachránila krk. Více si řekneme příští týden, protože tohle to byla ochutnávka z toho našeho dalšího setkání, které to bude za týden, tedy v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin. To jsou ty dva časy, kdy můžete na Signál rádiu poslouchat tento hudební speciál. Signály světových hitparád. Takže za týden hitparádový žebříček z roku 1982 a také tato píseň od skupiny Wham i s nějakou tou pikantérií z dob, kdy kapelu Wham téměř nikdo nezná.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A teď už ruce nahoru a pojďme aspoň chvilku zapomenout na všechny starosti, protože tady je ta nejčistší diskotéková energie, jakou svět v roce 1981 mohl zažít. Takže pojďme si dát francouzské duo Otavan a jejich megahit, který spolehlivě roztancuje každou generaci. Signál rádio s vámi a písnička Hands Up.

Na přelomu 70. a 80. let Francie také diktovala tempo světovému disku. Tohle byl na Signál rádiu zpěvák Jean-Patrick Baptiste, ten pocházel z karibského ostrova Martinique a sešel se v Paříži s producenty, kteří mu napsali tenhle chytlavý rytmus. Poměrně nudná historka panuje kolem toho, jak vznikl samotný název kapely Otavan. Bylo to vlastně úplně jednoduchý. Tomu frontmanovi, tomu zpěvákovi té kapely Jeanu-Patricku Baptistemu se líbilo kanadské hlavní město Ottawa. A tak si řekl, že podle něho pojmenuje i svoji kapelu, takže proto Otavan. Za námi asi největší taneční hitovka úvodu 80. let, skladba Hands Up. A teďka už se posouváme na druhé místo celosvětového hudebního žebříčku. Milí posluchači Signál rádia, tohle to jsou OMD, Orchestr Manoeuvres in the Dark, a jeden z jejich vůbec nejúspěšnějších hitů v hitparádách po celém světě, skladba Souvenir.

0: Posloucháte Signál Radio, frontman kapely OMD Andy McCluskey tady tu písničku doslova proklel. Ta písnička se mu zdála až moc pomalá a popová. No a fanoušci, tak ti to viděli, ale naštěstí úplně jinak, protože z této písně udělali celosvětový megahit, no a kapela ho od té doby musela hrát na každém, každičkém koncertu. To je takový krásný, milý příběh jménem Souvenir, skladba, kterou jsme si hráli ze druhého místa celosvětového hudebního žebříčku na týden přesně. Před 45 lety jsme v září roku 1981.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V tom 81. nás bohužel opustil hudebník a zpěvák Bob Marley. Narodila se Britney Spears, která se následně stala popovou zpěvačkou a také v tom 81. roce vstoupila do oběhu nová 100 koruna s Gottwaldem. Tak to jen tak namátkou 81. rok, my míříme do samotného finále, protože zbývá zahrát úplně tu nejúspěšnější písničku měsíce září roku 1981. A je to skladba, kdy budou stačit pouhé dva údery do synťáků a okamžitě budete vědět, o jakou písničku se jedná. Takže dámy a pánové, jeden z největších symbolů 80. let vznikl už v září 81. roku. Je to skladba, která se jmenuje Tainted Love. No a přátelé, tímto chci přivítat Soft Cell v našem vysílání. Já jsem Martin Hovorka, mám ohromnou radost, že posloucháte Signál Radio a budu se těšit opět za týden. Sometimes.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.